0: Snap.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spějte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Čeští řidiči si za naftu citelně připlatí. Ještě minulé pondělí přitom patřil tuzemský diesel k nejlevnějším v celé Evropské unii. S nedělním koncem vládního zastropování cen ale přišel zlom a během jediného týdne se Česko v evropském žebříčku propadlo o 7 pozic. Nafta u čerpacích stanic zdražila o více než 4 koruny za litr a růst cen nadále pokračuje. Trh s elektronikou se potýká s vážnými komplikacemi. Chytré telefony dál zdražují a podle analytiků jde pouze o jeden z řady problémů, kterým čelí samotní výrobci. Globální nedostatek paměťových čipů totiž ochromuje produkci nových přístrojů. Výsledkem je citelný úbytek zboží na trhu doprovázený opatrnější obchodní strategií firem. Český fotbalový národní tým prochází po mistrovství světa výraznou obměnou. K vlně konců v reprezentačním dresu se přepojuje další známá tvář, když se po Patriku Šikovi, Tomáši Holešovi, Václavu Černém a Vladimíru Daridovi rozhodl uvolnit místo mladší generaci také spartianský obránce Jaroslav Zelený. Krok stranou navíc zvažují rovněž Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Dobrá zpráva pro Brňany, kteří hledají bydlení. Uvolnilo se 11 startovacích bytů pro mladé páry a jeden byt pro samoživitele. Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna. Byty se nacházejí v domech ulicích Valchařská, Mostecká nebo třeba Stamicova. Jsou určené pro manželské, registrované nebo nesezdané páry, kterým je v momentě podání žádosti nejvýš 40 let. Také dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy mraky, pršet ale pravděpodobně nebude. Večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Na snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6:02 vám přejeme krásné páteční ráno. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: A místo Davida tady je Filip. Ahoj Filipe.
3: Tak byl Michal David a budu Filip David.
1: Nebo Filip Michal, nebo Michal Filip. Je někdo takovej? Nicméně Filip.
2: Proč jsi neřekl Michal Jasmin nebo Filip Jasmin?
1: Co?
2: Proč mě takhle vynechal?
1: To chvíle náročný otázky v pátek ráno. Já jsem rád, že jsem sem dojel, ty vůbec. Tak jsme rádi, že vy jste tady. David Guetta, Alphaville, Ava Max, tím startuje páteční snídaně. Pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Maroon 5 Memories. 8 minut po 6. posloucháte Hit Radio. Představte si, že se podíváte na svůj účet a řeknete si, sakra, já mám moc peněz, musíme hnedka zavolat na finančák. Tohle se buď stane v nějakém paralelním vesmíru, anebo ve Velké Británii. Máme tady partu 120 britských milionářů, která požádala vládu, aby jim zvýšila daně, protože prý platí málo. Sami říkají, že současné nastavení je nespravedlivý a že mají na účtech až moc peněz.
1: Já mám radost, když mi přijde jako přeplatek na daních, no, tak jasně. Oni zřejmě, když teda nedoplatek.
0: No jasně. Mně to přijde to jako přijít do restaurace, dát si polívku a pak jim tam nechat 5000 díčko, jakože to bylo moc levný teda, jo. Tak mě by zajímalo, jestli je v Česku nějaký člověk, který by tohle udělal. Jako stačí mě, když najdem jednoho. Myslím si, že to asi nebude možný. Nebude možný. Tak pokud byste do toho šli, klidně nám dejte vědět, my vám posíláme další hity. Damiano David, Next Summer, 6 hodin 9 minut. Tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Na páteční ránko Lady Gaga paparazzi přesně ve 6:45. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Už zítra začíná fotbalová liga, takže se vrací to období, kdy půlka národů řeší tabulku, půlka národa zase jako, proč nám zase doma jede ten fočus. My se tady s Michalem netajíme tím, že fotbal není naše úplně ta nejsilnější stránka.
0: No my jsme se tady před tím vstupem střihli, kdo to začne, jo? Protože jak o nás víte, tak my dva fotbalu vůbec nerozumíme, ale jsme strašně rádi, že tady je pokaždý s náma někdo, kdo fotbalu rozumí, a to je samozřejmě David a dneska Filip, fotbalový komentátor. Filipe, tak co teda začíná? Na co se můžou fotbaloví fanouci těšit?
2: Tak máte štěstí, že to je náš život s Davidem. Doufám, že budu mluvit za oba. No, těšit se můžou na to, že po dvou měsících, ta pauza byla delší kvůli mistrovství světa, začíná nejvyšší česká fotbalová liga. To rovnou zítra budou se hrát 4 zápasy, bude rovnou hrát taky Bohemka, Plzeň, Liberec, Ostrava, Sparta, Brno a v neděli budou hrát ty další týmy. Nutno tady podotknout, že už včera hráli 2 týmy v Evropě. Hradec Králové vyhrál v norském Tromso 1-0, Jablonec prohrál v chorvatském Varaždinu 2-3, přesně tak, jak jsi to viděl. Ty jsi snad genius. No ale ještě teda řeknu pro ty neznalé, takže za týden ještě hrají jak Hradec, tak Jablonec odvetu, takže stále je to všechno otevřené. Ale Česká liga, tedy to dámy tedy moc času od svých manželů po večerech neměli, protože mistrovství světa skončilo opravdu nedávno v neděli a už teď v sobotu zítra se hraje Česká liga.
0: Potřebujete někdo větší důkaz, že Filip opravdu fotbal rozumí?
1: Mimochodem v jedné části Anglie teďka zkoušejí zajímavý projekt, že tam doktoři lidem s depresí předepisujou lístky na fotbal, ale říkám si, že co když ten jejich oblíbený tým zrovna prohraje, že jo? Tak ta depka bude ještě silnější v tu chvíli.
0: Tak si vezmu dva prášky, no.
2: Musí fandit jedině prostě týmu, který je na špici tabulky, že jo? Nesmí to být poslední tým, tam ho asi doktor nepošle.
0: No tak Filipe, my ti moc děkujeme za vysvětlení a my dva tady se Spince budeme věnovat tomu, čemu rozumíme, nebo aspoň si myslíme, že tomu rozumíme. A to jsou hity za malou chvíli, třeba Krištof a nebo Benson Boone a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda.
6: Aby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky

0: občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, nám hlásíte bouračku. Na Hodonínsku v Rohatci ve Vítězné ulici bourala. Dvě osobní auta, s opatrností projedete. Na místě je policie.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Benson Boone a tohle je páteční Hit Radio. Krásné ráno vám všem, kdo už se těšíte na víkend. Michal, Jasmin a Filip s vámi a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. Na začátek tu mám úkol pro milovníky piva, si raději zacpat uši. Velkou smůlu měl totiž pracovník supermarketu v dolnosaském Brudgevelu, když hned první den v novém zaměstnání vezl na paletě desítky bas s pivem a téměř všechny je převrhnul. Od vedoucího prodejny pak dostal varování, že se něco takového sice stát může, ale že to bylo naposled. Kreativní metodu v postupu proti pirátům silnic zvolila belgická policie, když na dálnici na jeho západě země instalovala atrapu svého hlídkového vozu. Vypadala tak realisticky, že mnozí řidiči skutečně zpomalili, než zjistili skutečný stav věci. No a nevšední zdroj fyzického mládí v sobě objevila Italka Idana Abinantaová, která je podle všeho nejstarší tanečnicí na tyči na světě, tedy pole dance. Brzy totiž oslaví 83. narozeniny a nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla přestat. Seniorka z Turína kdysi hodně přijezdila na lyžích a pečovala o své tělo ve fitness studiu.

0: tancováním na tyči začala až ve svých 71 letech.
1: Představte si, že to je vaše babička, jo? A že tam přijdete, není doma a říkáte, dědo, kde je babi? No, zase na tyči prostě.
2: No, hlavně, jako začala v kolika? V 70 začala.
0: No, v 71, takže už to dělá 12 let.
2: Už. No takhle, tady je vidět, že vlastně jako nikdy není pozdě začít, no. Nicméně, myslím si, že tyhle babičce si nedovolí říct, že nemáš hlad. Alex Party na Hit Radio, hezké ráno.

0: Velšle Arms. Tohle jsou hity na páteční ránko, na vaše páteční ránko. Posloucháte Hit Radio? Dobré ráno.
1: Už o půl osmí nás opět čeká rychlá pětka. Každý den hrajeme, nebo vyhrajete o pobyt v některém z partnerských hotelů zapojených do programu Šumava Card. A dneska hrajete o pobyt v rezidenci Vogelsang, a to v hodnotě 10 000 korun, což je dost. Mimochodem, ta rezidence Vogelsang nabízí teda nádherný výhled na hrad Kašperk, taky samozřejmě komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellnessko. A to pořád není jediná věc, o kterou vy hrajete.
0: Protože součástí tady té parádní výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší. A to o spoustu dalších výhod a bonusů u zapojených partnerů po celé západní Šumavě. Takže nevyhráváte jenom to parádní ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a výhod. Tak pokud na to máte chuť a chtěli byste vyhrát, buďte okolo půl osmé u rádia, u vašeho Hit Rádia. No a budeme rádi, když s námi budete klidně až do 9 a klidně až celý den. Za malou chvíli Linkin Park, Up From The Bottom, to je tohle. No a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno vypadá na silnicích.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz. Bez...
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku v plynulosti. Na dálnici D1 na 194,5 km ve směru na Prahu dejte pozor na nepojízdné nákladní auto.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 ladíte páteční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Kdo lítáte pravidelně, tak vás potěší jedna věc. A to sice, že tam končí na letišti Praha jedna z nejotravnějších částí cestování, a to je samozřejmě vybalování svýho příručáku tam u těch skenerů, protože skenery jsou teďka nový.
0: To je super, takže to vybalování těch notebooků a vybalování a parfému a nějakých různých tady těch pytličků už nebude teda třeba.
1: Ne, a potvrzuju to, když jsem letěla na Dovču 3 týdny zpátky, tak opravdu já už jsem tam začala vyndavat všechny ty věci a přítel, nemusíš, a jo, jak to, že jo, a byla jsem tak potěšená, je to bomba.
0: To je za mě vlastně jeden z největších stresů, já bych na první místo dal stres, jestli se vejdeš do váhové kategorie s kufrem, případně jestli se ti příručák vejde do té klece, jo, občas víme, že to tam je potřeba našlapat, aby se to vešlo, pak to nejde vyndat, ale tohle přesně ty vyndáváš, děláš tam tu pyramidu a čekáš, co tam ten sekuriťák nebo co tam ta ochranka jako najde, jo.
1: Ale místo toho na mě, místo jako skeneru, čekalo jiný překvápko, a to je namátková kontrola. Jo, že jsem procházela tím tunýlkem a oni, že teda namátkou, a pěkně mě sjeli v ruce, že jo, jestli teda nejedu na něčem.
0: Počkej, to by taky, já prostě nevím, jestli to za to může můj obličej, ale já taky, když někam letím, tak mě si mi vytáhnou bokem a začnou mi projíždět takhle, jako mejt ruce, jo. Já jsem si prvně vyříkal, tak asi jako tady, nemám teda premium, ale je to, jako mám ekonomy, ale asi ti umeju ruce, než tam nastoupíš do toho letadla, a on to jete se na drogy, že jo?
1: Ano, jak ruce, tak batoh mi sjeli, a co je zajímavý, že se mi to nestalo jenom v Česku, ale i pak na Tenerife.
0: Říct jakoby tady u toho úkonu, že ti sjeli batoh, je vlastně docela zajímavý.
2: Je to hezký název, a já se musím přidat, teda já jsem letěl naposledy minulý rok na Malorku a sjeli mě taky teda. Takže jsme tady všichni kompletně sjetí.
0: Ale já teda, když se vrátím k té staré kontrole, nebude nám to chybět vlastně, jo? Že jak jsme se za těch 5 vteřin snažili zbalit pásek a noťas a parfémy, zatímco ten borec za náma nás tam málem přijel tou přepravkou.
1: Ono většina zemí, kam pak letíš na tu Dovču, tak tam to ještě nemají. A to byl i ten náš případ teďka. Takže tady sice dobrý, ale až budeš odlítat od někud, tak si to užijeme.
0: Takže si to užijeme, takže no nemusíme být smutný. No tak super. Tak bezpečnostní kontrolou tady na Hit Radio projel i tenhle song. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up. A vy, kdo někam letíte z pražského letiště nebo z jakéhokoliv letiště, tak užijte si Dovču.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
3: Ne.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lesní požár na francouzském pobřeží Atlantiku u obce Samos si vynutil evakuaci asi 20 tisíc lidí, převážně turistů. Oheň v departementu Gironde dosud spálil 4800 hektarů plochy. Proti rozsáhlým živelným pohromám budou ve Francii zasahovat také hasičské vrtulníky z České republiky a Slovenska. Už rok funguje domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v chodové plané u Mariánských lázní. Stal se prvním fungujícím centrem dlouhodobé péče v tuzemsku. Projekt České asociace pojišťové navazuje na memorandum podepsané vládou z předloňského listopadu. Reaguje na rychlé stárnutí populace. Během 10 let má ze soukromých investic vzniknout až 20 podobných center. Fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli ve Varaždínu 2-3. Severočeši ještě v 67. minutě vedli 2-1, ale soupeř stav otočil. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromze 1-0. Závěru Otroky přiblížil k postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Příští středu opět protkne Moravské náměstí v Brně dlouhý prostřený stůl. Potáhne se od sochy Jošta až k parku k fontáně. K sousedské tabuli jsou od 17 hodin zváni všichni, nejen Brňané, a to zdarma. Očekává se ale, že každý přinese něco dobrého na zub, nejlépe vlastnoručně vyrobené. Smyslem akce je spojit lidi s městem i se sebou navzájem. V Brně a na jihu Moravy také dnešek nabídne mraky. Na srážky ale patrně nedojde. Teploměr ukáže i 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, dobré ráno.
10: Krásný pátek. Snídaní
9: šampionů. To je Vončo, kdo s námi jste už od 6, tak všichni jsme společně o hodinu blíž víkendu. Nesmíme zapomenout, je tady s námi Filip, ahoj Filipe.
11: No zdravím, krásné ráno.
9: Dobré ráno.
10: Jen tak mimochodem, hajdom dajdom, 5 měsíců do Vánoc dneska přesně.
9: Hajdom dajdom tydlidom. Ježišmaré, nech toho.
10: Jo, nechám, no pojďme si vžít pátek.
9: Já teda přiznám se, ráno jsem se díval na telefon a vidím tam 24. a já, 24, no už se nám to blíží.
11: Já už mám první dárek.
9: Počkej, fakt, kecám.
0: Hit Radio City Brno.

0: za 4 minutky, 7:45. Tohle je páteční Hitrádio a snídaně šampionů. Kdo si myslíte, že největší žrout peněz je bydlení, jídlo, benzín, tak ne. Jsou to naši domácí mazlíčci. Prosím vás, pojišťovny v poslední době řeší rekordní škody od mazlíčků, především od psů, ale i koček. A neb čím dražší věc v bytě je, tím líp se žvejká. Mně teda přijde osobně, nevím, jestli to cítíte stejně, ale že psy konkrétně mají nějaký šestý smysl na cenovky, jo? Že obyčejný papuče stražnice to je nezajímá, ale jak tam jsou boty minimálně za trojku, tak to je pro ně taková prémiová žvíkací kost.
1: Tak oni chtějí taky kvalitku, že jo? To se rozumí.
0: No jasně, nebudu se vohrnout nos na nějaký malevný věcma, že jo. Mě by zajímalo, jestli se vám někdy stalo, že vám váš pes nebo kočka nebo jakýkoliv zvíře někdy doma něco poničilo.
1: Třeba u nás doma, pro příklad, tak my jsme měli vždycky teda extrémně vycvičený pejsky, jo. To fakt mamka dělala na veterině, ta si tom dala záležet, to mohli jste tomu psovi dělat cokoliv, on ani nepí, ten byl prostě tak strašně hodný, jo. To z někdy bychom mu ubližovali, to ne, ježišmarja. Nicméně, když bylo ještě štěňátko třeba, tak to samozřejmě rozkousal nějaký kabely a od televize a květináče, že rozházel všude hlínu, ale jako jenom když byl štěně, ale vidím třeba u kamarádek na Instagramu, jak tam mají rozkousaný polštáře a peřiny, to by bylo horší.
0: A televize, nebo já vzpomínám, my jsme měli psa nebo štěně, když se nám rozkousal zánovní koženou sedačku.
1: Ne.
0: No jo, tak jako, tak co mu jako řekneš, no nic. To se nedělá. No, a on sežrat něco dalšího, no. Tak by nás zajímalo, co nejdražšího vám doma váš mazlíček zlikvidoval a třeba kolik vás ta legrace stál. Ty máš něco, Filipe, takovýho?
2: My máme kočičku doma, ale jelikož jsem jí tak, jako můžeme říct, poděděl až v pokročilém věku, tak ona nic neničí, tak sem tam něco poškrábe, to jo, tak jsou to kočky, ale jinak mám dobrou zkušenost takhle. I u babičky jsme měli dva psy a vlastně, že by něco ničili nějak, tak asi mám na ně dobrý vliv na ty zvířata. To bude majitelem.
0: Bylo, jak zřek, že jsem tam něco poškrábe, že jí máš vlastně rád, že ti nevadí, že máte dodrbaný dveře, že máte dodrbaný ty sedačky.
2: To ne zas takhle, ale jako takhle. Když si vzpomenu, tak občas něco takhle trošku poničí.
0: Lehce.
2: Svině jedna.
0: To je ono, na to jsme čekali. Tak pojďte se nám pochlubit, vy, kdo nás posloucháte, co teda nejdražšího vám váš mazlíček zlikvidoval. WhatsApp 777-937-777. Budeme rádi, když nám to sem hodíte jako hlasovku, nebo nám to sem pingněte jako zprávu a my se k tomu vrátíme. Teď Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, 7:14. Hezké ráno.

0: 7 hodin 20 minut, dobré ránko. Dřív se říkalo, že pes, který štěká, nekouše. Dneska platí, že pes, který je potichu v obýváku, tak právě do něčeho kouše. Bavili jsme se tady o tom, že pojišťovny hlásí, že v poslední době řeší čím dál víc pojistných událostí, že domácí mazlíček něco zničil, tak jsme se ptali vás, co nejdražšího vám váš pes, kočka, jakýkoliv zvíře doma zlikvidovala.
1: Opakovalo se rozkousání kabelů, samozřejmě od koček, křečků, taky od činčily třeba, pak rozkousaný boty, rozbitý vázy, prostě spousta neštěstí. Máme tady ale i hlasovky nějaký.
0: Pojďme na to od myšky.
2: Ahoj kluci, dobré ráno. Já jsem si takhle kdysi koupila z Brigario z peněz konversky, takže jsem na to fakt jako dřela, že ve skladu za 70 kaček na hodinu tenkrát. Tak jsem si je dotáhla domů, no a druhý den je náš miláček, mazlíček rozkousal. Já jsem myslela, že ho zabiju a pak jako tak ležel a tak na mě jako koukal, jako co jsem provedl, já za to nemůžu, oni mi chutnali. Takže tím hasla moje brigáda teda, no. A pejsek do teďka žije. Mějte se, ahoj.
1: Ty oči, no, ty jsou zrádný.
0: Oni totiž moc dobře vědí, co provedli, moc dobře vědí. Tak je tady máme hlasovku od Milana.
3: Čau ty lidi, tak mě štědně československýho vlčáka rozkouzalo sedačku za 25 000. Takže paráda. Ale neuděláš s tím nic, protože jsou to zvířata a když nejsteš doma, tak to můžeš dělat. Holce, s tím musíte smířit. Čau!
0: Přesně, je to takový se s tím smíř, no, nedá se nic dělat.
4: Akorát mě tady zaujalo, že tady nezazněl, že ještě žije ten vlčák. To v té první zprávě bylo.
0: Tam to víme, tady se to radši nedodalo.
1: Matěj napsal ještě, to se mi líbí, protože to je první tady takovýhle zvíře. Tátovi například pokousal kůň auto a to tak, že to nestačilo přelakovat, ale musela se vyměnit celá kapota kus za kus, jelikož ní byly díry. Kůň pokousal, rozkousal auto? Jsem nezažila teda.
0: Asi na to měl chuť, no.
4: Koně nechci teda.
0: Mě to připomnělo, my jsme byli s malou, je to asi, nevím, 3 týdny, měsíc zpátky v Královéhradecké zoologické zahradě a tam je safari, že tam můžeš jet autem, jo. A já si říkám, jak se to bude řešit, když tady prostě přiběhne nějaká antilopa a prokopne mi dveře, jo? Takhle, nic takového se nestalo, oni jsou docela ochočený, jo? Ale vlastně tohle mi připomnělo. No tak děkujeme za vaše vzkazy a zprávy. A když jsme u těch zvířat, tak já tady mám pro vás playlistu, se čirou náhodou objevila hymna všech kun. Protože když taková kuna sleeping in my car, tak někdy už prostě nenastartuješ. Tak za malou chvíli Roxette, já vím, já už toho víc nezvládnu tohle
1: pěkně. Ne, to by právě bylo výjimečně dobrý.
0: No, já si nemyslím, no, to je jedno. Tak za malou chvíli poradíme i vám, kdo nás sledíte právě na cestách za volantem, jak to na silnicích vypadá. Tak hezké ráno z Itálie.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
6: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
7: Přeci ho nevyhodím špinavej.
6: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
7: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
6: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
7: Aha, zase nějaká novota?
6: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
7: Co vám říkali?
6: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
7: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
6: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
7: To třídění je vlastně jednoduchý.
6: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
7: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
6: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
7: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství.

0: českých zápasů, tak u toho buďte s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Jižní Moravy máme hlášenou sraženou zvěř na vozovce. Na Brněnsku u Čebína ve směru od Kuřimy dejte pozor na sraženou srnu na silnici, moc to tam nehoňte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou Roxette na Hit Rádiu, minutu po půl osmé, Sleeping in my car. Krásné ráno, Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: V městečku v Minnesotě se oficiálně zapsalo do historie tím, že odhalilo nejvyšší sochu louskáčku na světě. Obří dřevěný památník pojmenovaný Patriot měří úctyhodných několik metrů a místní doufají, že do regionu přilákají tisíce zvědavých turistů z celé země. Je to tady konkrétně 20 metrů. Britský technologický startup představil revolučně autonomní drony poháněné umělou inteligencí, které mají pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. Futuristické stroje dokáží létat v těsném závěsu za stíhačkami a plnit ty nejnebezpečnější průzkumné mise. Riziko vysokých pokut a přísných postihů nyní hrozí cestujícím na palubách vybraných dálkových letů mezinárodních aerolinek. Společnost reaguje na hromadné stížnosti pasažérů a zavádí radikální pravidlo o zákazu používání hlasitých reproduktorů u mobilů. Co tomu říkáte? Mě to teda taky štve. Občas i mě to ujede z telefonu, ale hned to ze slabým, protože je to omylem.
0: No tyhle lidi, co telefonují na hlas třeba, že jo? Co to drží takhle před sebou jak chleba? No tak lidi, co si budou chtít na palubě letadla zavolat, tak si dají telefon na ucho, anebo si vezmou sluchátka, no?
2: A za mě spíš jako, víš, storyčka, rýleska, když projíždí někdo, jak je to otravný.
0: Nepřišlo vám divný, že v letadle se netelefonuje?
2: No může, už podle mě v business lince, si myslím v business třídě, jo?
0: Já čekal, jestli se tam chytnete. Dámy a pánové, pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Šumava kart. Máme pro vás pobyt za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, která je ukrytá uprostřed šumavských lesů. Nabízí nádherné výhledy na hrad Kašperk, komfortní ubytování, výbornou restauraci i wellness zázemí a je skvělým místem pro klidný odpočinek i objevování krás Šumavy. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Po půl osmé si dáváte páteční Hitradio. Tohle je snídení šampionů a tohle bude soutěž o parádní pobyt v hodnotě 10 000 korun. Rychlá pětka.
1: Dneska soutěžíte o pobyt, jak říkal Michal, za 10 000 korun v rezidenci Vogelsang, ale součástí výhry je taky Šumava Card, což je vlastně projekt, díky kterému vy během toho pobytu můžete získávat další výhody, bonusy u jakýkoliv zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, který vám ten pobyt rozhodně zpříjemní.
0: No a o tohle si zasoutěží Pája z Jaroměře. Pájo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Jak je v Jaroměři, čověče? Já tam strávil pár let života, tak jak to tam vypadá aktuálně?
2: Momentálně mlha.
0: Já myslím, jaká tam je nálada, ale mlha. Dobře, dobře, děkujeme za zpravodajství, za počasí.
1: No mlhavá, no.
0: Mlhavá, tak doufejme, že mozková mlha nebude teďka u soutěže. Pět otázek, které tě dělí od parádní výhry, tak jdeme na to.
2: Jdem.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Která země má tvar boty?
2: Itálie.
0: Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jak se jmenuje herec, který stvárnil Jacka ve filmu Titanic?
1: Takový ten blondiák, chytně, když to dokážeš. A takový
2: Mě napadá Brad Pitt, ale já mám na jazyku toho druhýho.
1: My tady tolerujeme jednu chybu. Jo!
0: Jo! Tak.
1: Ježiš, tak to mi spatkáme za srdce.
0: A teď už, Pájo, teď už to musí být bez chyby. Pojďme dál.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Doplň hlášku z filmu Marečku, podejte mi pero. A ta hláška zní: Hliník se odstěhoval
2: do Humpolce.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ze které plodiny se vyrábí hranolky?
2: Brambory.
0: Jo. A poslední otázka, pátá.
1: Jaké zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Pájo. Zvládli jsme to. Takže pobyt v hodnotě 10 000 korun v rezidenci Vogelsang je tvůj a já se nemůžu nezeptat, už víš, koho vezmeš sebou?
2: Nějakou kamarádku, určitě. Tak
0: to bude mít radost. Tak my ti moc gratulujeme, posíláme poukaz a užij si víkend, Pájo, měj se krásně.
2: Děkuju moc.
0: Není zač.
1: Ahoj.
2: Taky pěkný víkend, ahoj.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside, chvíli před 7:45. Hezké páteční ráno.
1: Je čas dovolených a víte, co je na dovolený největší paradox? Že my se na ní jako celý rok těšíme, utratíme za ní majlen, když tam jedem, a nakonec si na ní prej pořádně odpočine jenom každý třetí člověk. A že prej teda údajně se na to máme vybodnout, když jenom každý třetí.
0: Čili každý třetí si odpočine, no a co ten zbytek teda?
1: No, tak máš jen stresy a nestihne si to tělo odpočinout, což není povzbudivá zpráva pro všechny, co si zrovna balí kufry, ale já si myslím, že je to úplně jedno a že každá dovolená dobrá.
0: Já si myslím, že ten problém bude v tom, že dovolená je krátká. Že ten týden nebo 10 dní, nebo nakolik tak většinou jezdíváme, je málo.
1: Odborníci tvrdí, že ideální jsou opravdu 3 týdny volna.
0: Fakt, tvrdí to odborníci? Ano. No, takže kolik? 3 týdny?
1: 3 týdny.
0: Lidi zlatí, dovedete si představit, že byste právě teď přišli za vaším šéfem a řekli mu, hele, jedu na dovču, ale v rádiu říkali, že 3 týdny minimum, takže za měsíc čus. Takže co by vám jako váš šéf řekl? Takhle, není o tom, co by vám řekl, ale jak rychle byste se museli zbalit prostě, jo? Tak vy, kdo letíte, nebo jedete na dovču na těch 7 dní, nebo 10 dní, nebo na 2 týdny vy šťastnější, vypněte hlavu hnedka první den, co se dostanete k moři, a pokud nejdete k moři, tak někde na chalupu, prostě vypněte telefony, vypněte šéfa, vypněte všechno. Chápu, že to je těžký, ale vy to zvládnete za malou chvíli. Vám, kdo třeba už jste na dovče, odpočíváte, další skvělý hity. Meredith Brooks, Bitch.
1: Nás nevypínejte, jak říkal Michal, všechno. Nás ne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Radíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Kyjova na Brno u Archlebova. Zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut, projíždí se Kyvadlově.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Tohle Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.56. Jezdíte na dovolenou all inclusive? Máte rádi prostě to neomezené jídlo a pití? No tak pozor, hotely v nejoblíbenějších destinacích Čechů zpřísňují pravidla právě pro all inclusive. Dnes se ta pravidla patří. Menší talíře. Ruší se taky nekonečný rautový mísy a to úplně nejhorší, co se mohlo stát. Jídlo vám začne dávkovat obsluha, aby prostě lidi na talířích nenosili kila jídla, který pak vyhodí.
2: Teďka mě možná ukamenujete, ale mně to přijde vlastně dobrý, jo. Ačkoliv nejezdím na all inclusive, tak když tam mám polopenzi nebo klidně jenom snídani, tak stejně jim na té snídani víc, než jim tady doma.
1: Jasně.
2: Jo? A naložím si strašně moc a vlastně jako vždycky to s ním, protože je mi to líto vyhazovat, to jo, ale vím, že normálně bych takhle moc prostě nejedla.
1: No já to taky na jednu stranu chápu a ze zkušenosti, a teď opravdu nic proti žádný národnosti, jo, ale Poláci a Rusové, ty si vždycky udělají z jídla pyramidu, aby tam pak půlku toho nechali, jo. Nevím, jestli máte stejnou zkušenost, já si vždycky říkám, je škoda toho jídla, ale teda pojďme se vrátit k tomu, že teda nám Čechům berou tady tu možnost all inclusive, jo. Já bych chtěl opravdu vidět toho Čecha, který si zaplatí all inclusive a nakonec nějaký borec za něj začne nabírat jídlo na příděl, jo. Já bych si k tomu vám set a vzal popcorn, jo.
3: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
1: teďka
3: let.
1: Už to nezakecáš.
3: Jo, takže já mezi to nepatřím. Za prvý jsem vždycky přibral 5 kilo a za druhý tenhle ten druh turismu aktuálně nevyhledáváme, protože sedět někde na pláži a na baru celý den to mě úplně nebaví, ale nikomu to neberu.
1: To je ono, to jsme chtěli slyšet. Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Chorvatské pobřeží vychází vstříc majitelům domácích mazlíčků a na Jadranu aktuálně fungují téměř 300 oficiálních psích pláží. Dovolená u moře tak pro české turisty už dávno neznamená složité loučení se čtyřnohými členy rodiny. Řada těchto míst navíc nabízí nadstandardní servis, jako jsou psí sprchy, speciální občerstvení včetně psího piva nebo zmrzliny a dokonce i plážové bary s lehátky přizpůsobenými pro psy. Modernizace železniční stanice ve Velkově u Tišňova a úseku do Křižanova přinesla rychlejší cestování a lepší dostupnost vlakové dopravy. Správa železnic projekt dokončila loni s podporou Fondu Evropské unie. Výstavba zaujala nejen svým rozsahem, ale hlavně rekordně krátkou dobou, kterou umožnilo úplné zastavení provozu. Dělníci tak mohli přeložit koleje do nové polohy a podstatně tak zvýšit rychlost vlaků. A pojďme také na sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Helgartová osmou příčku. Vyhrála Australanka Jessica Foxová, která získala už neuvěřitelný 17. světový titul. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Dobrá zpráva pro Brňany, kteří hledají bydlení. Uvolnilo se 11 startovacích bytů pro mladé páry a jeden byt pro samoživitele. Zájemci se mohou hlásit do 20. srpna. Byty se nacházejí v domech ulicí Valchařská, Mostecká nebo třeba Stamicova. Jsou určené pro manželské, registrované nebo nesezdané páry, kterým je v momentě podání žádosti nejvýš 40 let. Také dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy mraky, pršet ale pravděpodobně nebude. Večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezké páteční ráno.
2: Pátek, konečně.
11: Snídaně šampionů.
1: Zníš jako, když se těšíš na víkend. Myslím si, že to máš dost podobně jako většina našich posluchačů. Mám to taky tak.
2: Pokud chcete jít dneska z práce domů dřív i vy a jít vstříc tomu víkendu, tak pozor, je tu nová studie, která zjistila, že posílání memů, těch vtipných obrázků, šéfovi zvedá dopamin a zlepšuje vztahy v práci. Takže teďka a děláte, co děláte, pokud nemáte teda a nejste doma už na dovče, tak zvedněte telefon a pošlete nějaký vtipný, trapný obrázek šéfovi.
1: Tak trapný obrázek, přemýšlím, co bychom měli poslat našemu šéfovi, tak se vyfotíme.
4: To bude Radio City Brno.

0: Jsme rádi, že nás ladíte 9 minut po 8.
1: Každý z nás si pamatuje svůj první den v práci. A kdo ví, třeba teďka někdo zrovna prožíváte takový den. Někdo třeba nevěděl, kde je kafe, někdo si mohl splíst šéfa s kolegou. Jeden chlapík v Německu na ten svůj první den jen tak nezapomene, protože ten hnedka první směnu vezl asi 40 bas pivečka, ale ten náklad nebyl dobře zajištěný, takže v moment, kdy on zatočil, tak 40 bas teklo proudem. A to si říkám, že na první den jako nic moc.
0: Ale v Německu, že se to stalo dobrý. Kdyby se to stalo v Čechách, samozřejmě záleží ještě na značce, nebylo by to úplně příjemné. No. Ale já si říkám, jestli teda opravdu vám se povedlo něco takhle vlastně pokonit v práci, ať už první den, nebo první měsíc, nebo prostě ze začátku, kdy jste tam byli, máte něco takového?
1: Ať už jste v autě, doma, kdekoliv, přemýšlejte o tom. A co vy, kluci?
2: Já mám jenom spíš ještě jako z pohovoru, já teda podotknu, že mě vzali nakonec, jo. Ale já jsem ještě nebydlel tady v Praze a měl jsem samozřejmě přijet do jedné firmy, do jedné ulice, která se jmenovala jako Radlická, jo. No. Ale já jsem jel na metro, který se jmenuje Radlická, jenže to není, ta ulice je hrozně dlouhá, levo několik kilometrů. No a samozřejmě jsem si jako dával záležet, abych přišel včas. Kvůli téhle chybě jsem přišel zhruba o 30 minut později na ten vstupní pohovor, jo. Tak jsem si říkal, tak tam nemusím ani chodit, že jo. Ale bylo vidět, že když dokážete zaujmout, rozumíte, máte kouzlo osobnosti jako já.
0: A nedali ti to?
2: Nedali mi to.
0: Ne, dali nebo dali?
1: Nedali nebo nedali?
2: Dali, prostě ale nastoupil jsem tam, nicméně po půl roce jsem sám skončil stejně, jo. Ale to je není důležitý. Můžete přijít i o 30 minut později, když pak zaujmete, tak vás vemou stejně, nemějte strach. Ale jinak v práci jsem měl hodně věcí, ale ne první den teda.
0: Já jsem si teda vzpomněl na svůj opravdový majstrštyk. Já bych se možná tím jako neměl chlubit, jo, ale když jsem to nakous, já jsem zavěroval asi po měsíci v práci, v nový práci půl firmy.
2: Na co jsi koukal tam?
0: No právě, že na nic, přišel e-mail a v něm byla příloha. Já jsem tu přílohu otevřel a zamknulo to soubory v mém počítači a přes síť se to dostalo do poloviny notebooku počítačů lidí v té firmě, jo. Já jsem ajťák, teda chci říct jenom jako původně. Jo, já nevím, co se stalo. Normálně to byla příloha, která vypadala prostě jako úplně v pohodě, tak jsem to odevřel a už nikdo neodevřel nic. Takže jsme přišli o všechny smlouvy, o všechny dokumenty, všechno. Samozřejmě chtěli výkupný ty borci, ale nikdo nic neposlal, protože jako asi by to nikdo nebude pouštět.
1: Tak jak se říká, i mistr tesař se někdy utne.
0: Takhle, mistr nejsem, tesař taky ne, tohle jsem prostě podělal, ale jako poučení, no.
1: Já teda jediná dodržím zadání a řeknu svůj první den v práci.
2: Vlastně.
1: Dobře.
2: Po měsíci tak, a pohovor, no, to jsme nesplnili.
1: Nevadí, úplně. Kluci, nevadí. Tak když jsem začínala třeba v gastru, tak já jsem tam zakopla s talířema a vylila jsem omáčku jedný slečně do klína, takže to bylo jako nepříjemný, ale nechali si mě tam asi taky, jak říkal Fíla, kouzlo osobnosti. Ale jinak pak já už jsem byla jenom v rádiích, jo, ale vždycky v každém se první den něco stalo. Někdy mi spadlo mikrofon, jakože mezi vlastně hruď a já musela mačkat všechny věci, co musíš mačkat normálně na mixu. Do toho jsem musela takhle držet mikrofon divně mezi rukama. Když jsem začínala tady, bez tebe první den, no. Myslím teda, kdy už jsem musela obsluhovat tady sama, tak jsem smíchala nějak šavle do sebe, že měly zprávy přes sebe, hudba přes sebe, nějak reklamy, všechno.
0: No to je hrozný, to jsou pak ty lidi hodili šavly normálně. Když se to pomíchá navzájem.
1: Takže to bylo jako nepříjemný, no. Ale no, co vy?
0: No, tak zajímá nás váš příběh samozřejmě, teda první den v práci, jasně chce, ať dodržujeme zadání, tak jestli se vám povedlo něco opravdu zajímavého, jaký majstrštyk první den v práci, jo? Jasně říkala, když se to pomíchá navzájem, jak to zní, jo?
1: Ježiši. Takovýhle to znělo u mě.
0: Takhle nějak. Tak číslo znáte, 777-937-777. Budeme rádi, když nám to nahrajete přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte SMS-kou. Rádi to přečteme teď. Sunrise Avenue a tak, jak to má vypadat na Hit Rádiu v 8.14. Hezké ráno.

0: Výlet do zoologické zahrady, máme jich tady v republice několik, vlastně to vůbec není špatný nápad. Takhle o víkendu s dětma, třeba s partnerem. Shakira Zoo na Hit Rádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno. Tak co, co jste pokonili první den v práci?
1: Tomouš píše, první den jsem přišel o hodinu dřív. Seděl jsem před zamčenou firmou a myslel si, že všichni zaspali, ale já jsem si jen spletl pracovní dobu. A tak to je dobrý o hodinu dřív, lepší než o hodinu později.
0: Taky víš, že Patrik, šéf mi řekl, ať se cítím jako doma, tak jsem si zul boty. No, nebyl nadšený. Dobře.
1: A to občas ale mi přijde, že někdo dělá v rádiu i tady, i Dave a takhle. A Dave to teďka není, tak ho můžeme pomlouvat. A nebo nebudem. Ahoj, Jasmin, to si pamatuju ty smixovaný šavle a já až teď konečně vím, co se stalo.

0: okolo, no. Jinak já jsem strašně šikovnej a zatím žádný průšvih první den nebyl, píše Michal.
1: Musíme vysvětlit, co ty šavle znamenají pro ti, kdo v rádiu nepracují nebo netuší, co to je. Tak máme tady dvě kliky, dvě šavle a z těch hrajou písničky. No a když se to pustí všechno dohromady, tak to prostě udělá totální galimatyáž. A to se prostě občas stane, nebo že se člověk přehmáte tady na nějaký jiný tlačítko.
0: No, oni mají různý rádia, různý ty mixážní pulty. Já jsem předtím byla jinde a prostě člověk je zvyklý to obsluhovat.
1: Kdyby jsi prostě byla ve stejném rádiu, no, prostě od začátku, no, jako třeba někdo, tak se ti to nestane, jo. Taky tady máme zprávu od Liduš. Moji milí šampioni, já mám taky trochu úsměvnou zkušenost z prvního dne v nové práci. Už je to spousty let, ale stále si to pamatuji. První den zazvonil telefon, říkám si, tak teď ukážu, že jsem profesionál. Zvednu ho. Dobrý den, na druhé straně ticho a pak hlas. Vy tady jste nová, že? A já překvapeně, ano, ale jak jste to poznal? A on, protože jste zvedla cizí telefon. A já, jak to víte? A on, sedím za vámi. A já se na to snažím přijít.
0: Já už to čtu třeba po pátý v hlavě tuhletu zprávu a furt ji nechápu. A možná jsem úplně blbá, a možná jo, ale prostě moc mi to, moc jsem to nepobrala, tuhle zprávu.
1: Ale máme tady ještě, pojďme, jednu zprávu od Renaty. Dobrý den, nastupovala jsem ve svých 26 letech na post finanční ředitelky. Vypadala jsem spíš na 18 a první den na vrátnici se mě zeptali, kam jdu. Řekla jsem, že jsem nová finanční ředitelka a že jdu pracovat. Vrátníci se začali smát a zavolali generálnímu, že je tu nějaký malý blondětý spratek a tvrdí, že je ředitelka. Chudáci se mi pak omlouvali, nakonec jsme byli kamarádi, já jim nosila svačinky, ale pak se mi vyhodila. Ne, to tam už nebylo, ten konec.
0: Ještě mě teďka pobavila zpráva od Andreje, teďka přišla. Ahoj, nebylo to hned první den v nový práci, ale pracovala jsem u telekomunikačních firm. Přišla jsem z jedné do druhé, prošla jsem školením, nastoupila na prodejnu a přišla mi zákaznice řešit nový tarif. A já se sebevědomě pustila do prezentace nabídek. Když jsem zjistila, že zákaznice na mě kouká pomalu s otevřenou pusou, došlo mi, že jí prezentuju nabídku původní konkurenční firmy. Naštěstí jsme se zasmáli a já ve firmě dál zůstala. Hezký den.
1: To je skvělý. To je, mě to vlastně připomíná, taky se tady občas stane, že třeba přijde nový kolega z jiného rádia a že tady třeba v den říká tu starou stanici, jo. To je taky jako majstrštyk. Tak díky za vaše zprávy a vzkazy, to nás moc pobavilo. Myslíme si, že vás pobaví i tahle muzika. Mimochodem, nepletuli se Pitbull teď v neděli?
0: Ano.
1: Na Letný, ne, v Letňanech. Mm-hmm. Tak vy, kdo máte lístky, moc si to užijte a po víkendu nám řeknete, jaký to bylo. Tak za chvíli Rain Over Me, taky Zara Larsen, no a samozřejmě aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů.

0: www.lavita.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Hit Radio. Hit Radio. Give me a second eye.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na D1 na 208. kilometru směrem z Vyškova na Brno leží na vozovce na krajnici pneumatika. Dejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: neděli si tohle budete moct dát naživo. Pitbull, letiště Praha, Letňany, kdo máte lístek a vyrážíte, tak nasadit paruku a koncert si rozhodně užijte. Jsme Hit Radio, krásné ráno v 8.32. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Rozruch na letišti v Kalifornii vyvolalo neobvyklé zavazadlo, které bezpečnostní kontroly odhalily v odbavených kufrech. Ukázalo se, že jeden z cestujících si chtěl domů odvést celé pečené sele na místo běžných suvenýrů z dovolené. Pracovníci ostraji museli netradiční náklad zabavit kvůli porušení přísných předpisů o dovozu potravin. Hasiči v britském hrabství Dorset museli řešit kuriozní zásah, kdy kočka utekla před bouřkou na vrchol vysokého stožáru elektrického vedení. Vyděšené zvíře odmítalo slézt dolů a místní energetici museli na 2 hodiny odstavit proud, aby záchranáři mohli bezpečně zasáhnout. Kocoura se podařilo v pořádku sundat pomocí speciální plošiny. Americký profesionální pojídač hot dogu Joey Chestnut potvrdil svou dominanci na slavném novoročním klání v New Yorku. Během pouhých 10 minut dokázal spořádat neuvěřitelných 56 párků v rohlíku, neboli tady hot dogu, a deklasovat konkurenci. Před zraky tisíců diváků tak s přehledem obhájil své již několikáté mistrovské prvenství. Mě zaujal jenom profesionální pojídač, to zní, jako by se tím jako živil, či co?
3: Tady naproti mě jeden sedí, Michal, jako já si myslím, že by se toho taky zhostil a novej Guinnessu rekord vypadnou.
4: Takhle, já si myslím, že on je hrozný dobytek, to je první věc. A druhá věc, kolik jsi říkal?
0: 56 za 10 minut.
4: Za 10 minut? Mm. Tak kdyby si to dal bez rohlíku, vyslal bych tam víc, ne? A nemusel by to kousat třeba.
0: Ne, ty jsi hlavička, Michal.
4: Jeden za druhým. Tak já si myslím, že když se bavím o tom mídle, že bychom mohli jít společně udit. No uděláme jo. Klobásky. Co vy na to? Tak dávám. Zavíráme u dírnu, tohle je dlouhý kouř. Činasky na Hit Radio v 8.34 a tohle si moc užijte, tak krásné ráno.
5: Když budeš hodná na

0: In My Head. Tohle je Rehab a tohle je Hit Radio. Za 8:45 a my vám stále přejeme krásné páteční ráno. S vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Vzpomeňte si, kdy jste naposledy udělali něco pro sebe samýho, jo?
0: Tak není to tak dlouho, včera jsem si něco zrovna koupil.
1: Dobře, tak Michala máme vyřešenýho. Co vy třeba, maminky, jo? Kdy jste si odpočali nebo udělali radost sami sobě a ne jenom dětem, partnerovi?
0: Myslíš, jako, že jste si na sebe našli čas?
1: No, nebo pro sebe něco uděláš. Dneska je prostě mezinárodní self-care day, jo? Den, kdy bychom měli pečovat opravdu sami o sebe, trošku zpomalit, něco si dopřát. Může to být jenom horká vana, to je jedno, nebo pro někoho posilovna, že si udělá čas takhle sám na sebe. Procházka, čtení knížky, cokoliv.
0: Mě zajímalo, jestli ten self-care day vychází vždycky na pátek, nebo jestli je to náhoda, že to vyšlo na dnešek. Já už se teda těším, až si udělám self-care večer dneska, ale podle mě z toho jako lidi dělají vědu, že říkají svíčky a meditace a nějaký prostě tohle krémíčky. Já si myslím, že nejlepší péče o sebe je vypnout vyzvánění na telefonu a lehnout si.
1: A pod to se podepíšu teda.
0: Co Filip, jaký má třeba Filip jako self-care day? Jak vypadá tvůj self-care day?
2: Nemám takový lepší. Já mám self-care day každý den. Já třeba mám nový oblíbený sport. Jmenuje se padel, nevím, jestli to znáte. Mm-hmm. Takový mix tenisu, squash a tak. A já si dělám self-care tak, že si to vlastně chodím třeba 4x v týdnu zahrát a to je péče pro mě. Já sportuju, já hubnu. No a pak to zprasím obědem a to je taky self-care, protože já si udělám radost, že si dám ten řízeček s tou kaší.
0: Hezky.
1: Dneska je tady Filip místo Davida. David si zrovna dává self-care padlu.
0: Padel.
1: Padel, jo, ano. Brně.
0: A já mu říkám, jedna padela do Brna, ty jsi blázen. A my vlastně nevíme, to se ho zeptáme v pondělí. Já vlastně nevím, proč jel teda do Brna a proč on na ten padel tam.
2: Asi turnaj nějaký.
0: My jsme se ho teda, já nevím, ptali jsme se ho nebo nám to, ne, my
1: on
0: jsme se ho
1: ptali. On říkal, že jede dělat networking a pak nám poslali grilluje.
0: No, my jsme se ho ptali a on nám to neřekl, no? Protože se za to styděl.
1: Stydí,
0: to je ono. Tak Davide, jestli nás slyšíš, v Brně zdravíme tě a v pondělí tě tady čekáme, jo, vše. Tak za malou chvíli Dua Lipa, Love Again, to je song, který si užijete, tak hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
10: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
11: V For Camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For Camping. Venku je nám krásně.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Takhle zní páteční Hitrádio snídaně šampionů v 8.51. Dobré ráno. Celý týden jste měli možnost zapojit se do soutěže s 4Camping a vyhrávat poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. Produkty, které jsou opravdu kvalitní, designové a navíc na ně máte doživotní záruku, to je Peak Design. No a své příběhy z kempování jste nám posílali na náš web a my jsme hledali ten nejlepší ze všech. No a celé to vyhrává příběh Vladimíra.
1: Čtu Vladimírův příběh, který je opravdu excelentní, jo. S kamarádem Jindřichem jsme kempovali v jižních Čechách. Večer jsme seděli u ohně, snědli lunch meat, dali si pár piv a šli spát. V noci jsem vylezl ze stanu na malou. Byla naprostá tma, jen na chvilku vykoukl srpek měsíce, který mi na okamžik ukázal cestu. Když znovu zmizel za mraky, našel jsem podle mě náš stan, vlezl do spacáku a zavřel oči. Najednou mi někdo něžně přejel rukou po spacáku a mužský hlas zašeptal.
2: Já můžu. Ale je hňátko, to jsme si přece nedomluvili.
1: Začal mi rozepínat spacák. V tu chvíli znovu vykoukl měsíc.
2: Ještě měsíc.
1: Uviděl jsem nad sebou cizí střepatou hlavu, dostal pusu na neoholenou tvář a cizí ruka zamířila do podbřišku. Oba jsme v tu ránu zařvali, já hrůzou, on překvapením. Vyrazil jsem ze spacáku, cestou ze stanu, porazil jeho přítelkyni a utekl se schovat do křoví. Až když se situace uklidnila, našel jsem s pomocí měsíce svůj skutečný stan. Ráno jsem tu slečnu potkal, nevraživě po mně koukala přes hrnec, jako bych jí zkazil celý romantický víkend. No tak to
0: famózní,
1: je gol.
0: To je famózní.
1: Vladimíre, ty jsi to vyhrál.
0: Vyhráváš poukaz v hodnotě 7000 korun od 4camping.cz na produkty značky Peak Design. Je to tvoje, ty jehňátko.
1: A tohle je Vončo, takovýhle příběhy jsou naprosto perfektní, takže já naprosto chápu, že to Vladimír vyhrál a moc gratulujeme a moc si výhru užij, Vláďo.
0: Tak co je hňátka naše? Dáme tam poslední song a rozloučíme se. Páteční snídaně šampionů, tak pojďme na to.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4

0: Pravdu jsme říkali, když jsme poslední song Snídaně šampionu ohlásili. Dámy a pánové, to byl on, Selena Gomez, Love You Like Love Song na Hitrádiu v 8.56. A my se s vámi musíme rozloučit, ale nebojte, nebude to nadlouho. V pondělí v 6.00 se tady zase potkáme a mě by zajímalo ještě, co vaše plány na víkend vůbec. Co ty, Jasmin?
1: Já je budu mít pracovní všechny plány. Zkouška s kapelou, nahrávání, první dubbing, takže vlastně ve studiu furt.
0: Jasně, takže penízky nějaký budou. Co ty, Filipe?
2: No, já penízky nic moc, já budu v rádiu celý víkend.
0: Vlastně ty jsi tady v rádiu.
2: Ne, 7 až 12 tady budu.
0: Slevou,
2: takže vás veme na víkendový vysílání 7 až 12 ráno.
0: Vy tam rozdáváte něco taky, ne?
2: Taky narozeninová ruleta, hrajeme od Allegrie, od ceny, na zážitky.
0: Důvod, proč si pustit Hit Radio víkendu je, no a kdyby vás zajímalo, co budu dělat, já taky pracovně na svatbičku, jedu do Králik, čoveče.
1: Králik,
0: tak jsem zvědavý, co bude k obědu, jestli ne třeba králik. No tak ať budete dělat cokoliv, víkend si užijte.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: A jak bylo řečeno, moc se na vás budeme těšit v pondělí v 6 hodin ráno.
1: Tak ahoj a užijte si víkend.
0: Čau, mějte se. Hit Radio.
4: Necelé 3 minutky zbývají do 9. hodiny raní a od mikrofonu Hit Radia City Brno vás zdraví Ondra Blaho a rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Začneme samozřejmě ve štatlu Okružní ulice u Kruháče, se střetla dvě osobní auta a částečně blokují dopravu, projíždějte tudy opatrně. Další problémy jsou na Pionýrské u křižovatky s ulicí Drobného, tady jsou taky v sobě dva osobáky, zdržení je nárazové. Jinak je to všechno, i když teď mě tady ještě vyskočila jedna aktualita, D1 2.4. 14. ve směru z Vyškova na Brno, tady havarovalo osobní auto. Provoz je plynulý, bez kolon, ale raději nohu z plynu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
7: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár v objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Praha postaví vůbec první plovoucí heliport v Česku. Vznikne na Vltavě u Vyšehradu a vrtulníky záchranné služby budou moct přistávat ve dne i v noci. Nová přistávací plocha má urychlit převoz pacientů do nemocnic. Podrobnosti přidá mluvčí magistrátu Vít Hofman.
8: Bude vybaven nejmodernějšími technologiemi, včetně navigačního osvětlení, bezpečnostních systémů, vyhřívání přistávací plochy nebo vzdáleného monitoringu a řízení provozu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na bezpečnost letového provozu.
4: Hotová by měla být v příštím roce. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. 2-0. V závěru Otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren.
9: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 17 stupňů. Dneska by se měly objevit i mraky, ale podle dostupných informací by pršet nemělo. Odpolední maxima okolo 25 stupňů. Sobota bude ještě o něco teplejší, protože naměříme kolem 28.
3: Hit Radio City Brno.
9: Je pátek, startuje poslední dopoledne na Hit Radio City Brno v tomto pracovním týdnu a odstartuje to DJ Sammy a taky Maneskin.

kdy startujeme dopoledne na Hit Radio City Brno pohledem do kalendáře a hledáním ne kdo, ale co se dneska slaví. Jenže dneska rád udělám výjimku, protože je to hodně pozitivní. 24. červenec je Mezinárodní den péče o sebe. Dnešek prostě patří nám. Možná to máte podobně, že byste se pro ostatní rozdali, ale tak nějak zapomínáte na sebe, tak to prostě dneska obraťte. Buďte trošku sobečtí. Nedívejte se doprava doleva, dělejte všechno tak, aby to udělalo radost vám, ne nikomu jiným. Máte chuť na pizzu, kaťák nebo jinou prasárnu, ale není to podle dietologických tabulek. No a co? Tělo vám říká, že na to má chuť, tak mu to dopřejte. Dlouho jste nebyli s kámoši na pivu? No tak je obvolejte a v rámci duševní hygieny se s nima potkejte a nechoďte domů tehdy, kdy se to sluší, ale kdy se vám bude chtít. A víte co, jestli byste si rádi něco koupili, ale už dlouho si říkáte, že nechcete anebo nemůžete utrácet, ne. Dneska běžte a kupte si to, protože i tohle může být terapeutické. Prostě přátelé, dnešek patří nám a jenom když my budeme v pohodě, pak můžou být v pohodě i ti okolo nás. Tak si ten dnešek, ten Mezinárodní den péče o sebe, pořádně užijte.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. 24 minut po 9. hodině dopolední a přátelé, milí fotbaloví fanoušci, drazí zbrojováci, už zítra to vypukne, no jasně, zbrojovka se vrací do nejvyšší fotbalové soutěže, Hit Radio City Brno rozhodně nebude chybět a co vlastně společně plánujeme a k čemu chceme vyzvat i vás, naše posluchače, to si řekneme za chvilku. Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
3: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

je len jediný, co chci. 5 minut po 9:30 v dopoledním vysílání Hitrádia ZT Brno. Jediný, co chci v tuto chvíli, tak to je, aby mě v tuto chvíli opravdu poslouchali úplně všichni fanoušci fotbalové zbrojovky, protože potřebujeme vaši pomoc. Už dneska v 8 večer na stadionu na Srbské v sektorech H až O je potřeba vaše pomoc, protože už tuto sobotu startuje po dlouhých letech naše další prvoligová kapitola, no a bude se chystat choreo. Velká kartoniáda, kvůli které bychom byli rádi, kdybyste dorazili taky a přišli pomoct. Protože dřív jak 8 hodin se tam nikdo nedostane, do té doby budou probíhat ještě úklidové práce a je potřeba všechno nachystat. Já mám takový pocit, že minule se nás sešlo nějakých 60 a za 3 hodiny bylo hotovo. Takže pokud by se nás tam setkalo dneska večer víc, no tak to bude ještě rychlejší. A to je jedna věc, která souvisí se zbrojovkou. No a ta druhá, že u toho zítřejšího, po 3 letech prvoligového utkání se Spartou, kdy bude po 25 letech nejvyšší návštěva, tak u toho nebude chybět ani Hitrádio City Brno se svým speciálním živým vysíláním. Mezi 17. a 18. hodinou to tam rozbalíme a doufám, že se zapojíte i vy. Moderovat budu já, takže já budu opravdu moc rád, když každý zbrojovák za náma přijde a skrze éter Hitrádia City Brno pozdraví úplně celé Brno a všechny ostatní. A společně zítra fanoušky, tedy zbrojovku, dotáhneme k vítězství nad Spartou. Co nám může udělat větší radost než tohle?

0: Lost Frequencies, Feeling. Chvíli před 9:45 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A na mě už ten feeling jde taky. Víkend, přátelé, víkend je tady a vy všichni moc dobře víte, že víkend na Hit Radio City Brno začíná už v pátek, takže my už jsme tak trošku ve víkendovém módu, byť stále ještě částečně pracovním, ale ta víkendová bude i muzika a věřím, že vám v těch příštích minutách udělá radost a minimálně zpříjemní páteční pracovní dopoledne. Sia Kendrick Lamar, co k tomu dodat víc, Ed Sheeran, Tom Walker a dáme, víte co? Já tam narvu prostor i pro Red Hot Chili Peppers.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.cz.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
11: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: is I will leave the light on.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Red Hot Chili Peppers a Californication v 10 hodin dopoledne na Hit Radio City Brno. Teď už ale jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde byste si měli dávat pozor. Začneme na D1 192 ve směru na Vyškov. Za sjezdem na výstaviště došlo ke střetu osobáku s kamionem s přerušovanými kolonami. Počítejte už od 181. 208. ve směru od Brna na Vyškov. Tady jsou v sobě dva osobáky. Počítejte se silným provozem a kolonou v úseku 2 kilometrů. Pojďme ještě přímo do Brna. Na nájezdu z Bauerovy ulice na Bíteřskou ve směru na Královo pole. Tady jsou v sobě dva osobáky a Ivančice, Krumlovská ulice, tady bouralo osobní auto s cyklistou. Dávejte na sebe pozor a přeju vám šťastnou cestu. Jo a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále zůstává. Žalobce podal proti rozhodnutí soudu stížnost. Psí školky mají v létě naplno. Dovolené zvyšují zájem majitelů o dočasné hlídání 4nohých mazlíčků. Zájemci by ale neměli otálet, kapacity se naplňují. Jak říká majitelka psího hotelu a psí školky v Dobřichovicích Ladislava Kotrbová.
10: Když je období sezóny, což znamená teďko, tak je dobrý, aby ten majitel nám to nahlášení té školky toho pejska řekl co nejdříve, aby bylo teda volno. Pokud je to mezidobový období, což je taková ta zima, tak tam to třeba stačí 2 dny dopředu.
9: V psí školce dostávají pejsci pravidelně krmení, mají dostatek pohybu, chodí na procházky a nechybí jim ani klidné místo k odpočinku. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo. Jehož platnost končí v noci na pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. No a kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru. Ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. V americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu.
0: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 19 stupňů Celsia, odpolední maxima vyšplhají na 23. No a pršet by podle dostupných informací nemělo. Ani dneska, ani během víkendu, kdy navíc naměříme okolo 28.
8: Hit Radio City Brno.
0: Skvělá muzika, ale taky soutěž o 3 500 korunové poukázky v Nevaříme posloucháme. To nás čeká teď po 10.

0: Kdyby se náhodou dneska v o půlnoci schylovalo k nějakému hříchu,
1: poddejte se tomu. Já si myslím, že aspoň budete mít na co vzpomínat. Tohle byl půlnoční hřích od kapely Krištof a Dominik Elagie, Hit Radio City Brno. A teď, přátelé, skvělá zpráva. Verše známých básníků, říkánky pro děti i oblíbené písně. Takzvaných poeziomatů je po jihomoravské metropoli hned několik a po Kohoutovicích, Káznici na Cejlu, u Rýšovy Studánky, v Podkomorských lesích a vůbec prvním poeziomatu v otevřené zahradě přibyl další na Kraví hoře. Připomíná brněnské umělce a další známé osobnosti. Příchozí si po zatočení klikou poslechnou části básní Oldřicha Mikuláška nebo Františka Halase. Nechybí ani známá skladba Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. A nechybí ani nahrávky nedávno zesnulé historičky Mileny Flodrové. Do nahrávání se zapojili lidé, jejichž hlasy Brňané bezpečně znají. O Janáčkovi vypráví dramatik Milan Uhde, Miloň Štědroň recituje Skácela i své překlady básní do hanáčtiny. No a svůj hlas poeziomatu propůjčili také herci Jan Kolařík, Michal Bumbálek anebo Tereska Maximilián Marečková. Tak přátelé, přijďte na Kravák, zatočte si a zaposlouchejte se.

0: i Adam Lambert. 100% patří do pátečního dopoledního playlistu Hitrádia City Brno. Za chvíli na něj navážeme s Kelly Clarkson a Teddy Swimsem, ale hlavně taky poslední soutěží Nevaříme, posloucháme v tomto pracovním týdnu. A zase to tak pěkně vyšlo, že to bude velké. Co velké? Velkolepé. Protože právě na závěr tohoto pracovního týdne tady nemáme ani jednu, ani dvě, ale hned tři 500-korunové poukázky, které vyhraje někdo z vás, kdo je registrovaný na www.hitradiocitybrno.cz a kdo mě už za pár okamžiků zvedne telefon a řekne Nevaříme, posloucháme.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte palivo.

0: chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz
9: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: posloucháme.
1: I v pátek 24. července se díváme do meníčka Buffalo American Steakhouse u Brno. Fatback and Beef Burger a nebo steak z hovězího pupku připravený na lávovém grilu. Samý dobroty tady na Křížkovského ulici. Tak vám přeju už teď dopředu dobrou chuť, ale my se teď díváme do registračního formuláře a jdeme zavolat Editě. Edita je recepční a tak by u toho telefonu klidně mohla být. A nemělo by tedy příliš dlouho trvat, než zvedne telefon a řekne nevaříme, posloucháme.
2: Nevadíme, posloucháme.
1: A je to tam! Paní Edita zvedla telefon, řekla nevaříme, posloucháme a já mám obrovskou radost z toho, že právě vám, Edito, můžu říct, že vyhráváte. A víte vůbec, kolik těch poukázek?
2: Tři.
1: No dobře, pravidelná posluchačka. Tady,
2: ano, já
1: tady Ondra Blaho, tady. Dobrý den, jak se máte,
2: dobrý
1: jak se vám
2: den.
1: Daří?
2: No teď už úplně skvěle, teď už to nemá chybu.
1: Já si myslím. 3 5 kila do Buffalo American Steakhouse Brno, tady na Křížkovského ulici. Jste burgerová, jste steaková?
2: Já jsem, no, masová, ano, já se těším na ten steak.
1: No, tak tam si rozhodně přijdete na svý, ale jako s těma 15 stovkama, tam nemůžete jít sama přece, koho vezmete sebou?
2: No, myslíte, že nesním nějaký velký steak v dnešních cenách?
1: No nepozor, no? To já vás vůbec nechci podceňovat. Chraň mě ruka, páně, to ne. Ale přeci jenom není to málo
2: ale
1: peněz.
2: Ale nějakou kolegyňku tady.
1: Vemte, určitě si to kolegyně vemu, zaslouží.
2: Vemu.
1: Moc je pozdravujte, kolegyně. Užijte si to a ještě mi vydržte na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Ano, děkuji pěkně, ano, děkuji.
0: Americké steaky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od steaku originalitu. Steak House. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla, šťavnaté burgery, skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: za mě jedna z nejkrásnějších písní poslední doby. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno. A nevím, jestli to máte stejně, ale já jakmile se zamiluju do nějaké písničky, já jsem schopný ji poslouchat pořád a pořád dokola. Pustit si ji klidně 7x za sebou, dokud ji úplně nevyšťavím. Akorát s tou Evou a Mirajem to pořád nejde. Ti ještě vyšťaveni nejsou. Tahle mě pořád baví. A pevně věřím a doufám, že i vás, posluchači Hit Radia City Brno. Už za chvíli Christina Perry, Nico Santos a nebo Robbie Williams. Prostě ta nejlepší muzika na páteční dopoledne.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: firmanazážitky.cz.
9: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Max útočí na regál.
12: Barča skvěle trefila nákupní koš.
11: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
12: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši
13: si náladu. Hit Radio.
15: No, I can't take one more step towards you.

0: S Robím jsme se dostali až k 11. dopolední. A právě teď jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na D2, 4,5 km ve směru z Bratislavy na Brno. Osobák s nákladákem, dálnice je průjezdná jen jedním pruhem. Zatím bez kolon, ale to se brzo změní. D1. V koloně na 207. ve směru od Brna na Vyškov se srazilo osobní auto s nákladním. Tady bude zdržení určitě narůstat. Připomínám problémy také na 193. ve směru na Vyškov za sjezdem na výstaviště, kde došlo ke střetu osobního auta s kamionem rušovanými kolonami, je potřeba počítat už od 181. kilometru. Zkrátka dobře, klasický pátek na dálnicích, tak jezděte opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes v Chorvatsku zahájí odborný seminář zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti jaderné energetiky. Zástupci českých firem na něm následně představí české technologie a know-how. Na závěr bude Macinka jednat s protějškem Grdličem Radmanem. V Uherském Hradišti dnes začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky letos budou francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus nebo herečka Anna Geislerová. Pardubický kraj chce znát názor veřejnosti na podobu krajiny. Do přípravy územní studie zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů energie zapojuje obyvatele i návštěvníky regionu prostřednictvím online pocitové mapy. Podrobnosti přibližuje radní Roman Línek.
8: Je to orientační, ale je to jedna z forem, kdy jsme se rozhodli i dopisem na všechny starosty všech obcí Pardubického kraje také touto formou oslovit veřejnost, aby starostové svém okolí každý měl možnost říct ano, tady chci, tady nechci chránit území před obnovitelnými zdroji.
7: Pocitovou mapu s názvem Hodnoty krajiny najdou zájemci na webu Pardubického kraje. No a tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou ve dvou setech. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofjevovou z Uzbekistánu 6-1, 6-1.
0: Aktuálně tedy chvíli po 11. hodině dopolední, nejenom Brno, ale celá jižní Morava měří teploty okolo 20 stupňů Celsia. Máme skoro jasno, může se ještě zatáhnout, ale podle dostupných meteorologických informací by dneska ani během víkendu pršet nemělo. Odpolední maxima v pátek kolem 24, 25, sobota i neděle nabídne teploty okolo 28 stupňů.
5: Hit Radio City Brno.
0: Startuje další hodinka dopoledne na Hit Radio City Brno a se skvělou muzikou přinesu taky informaci, co se bude dít s brněnskou muzejkou.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

Letý prostor. Asi takhle můžeme mluvit o muzejce na rohu Lidické a Moravského náměstí. Jak už jsem říkal, na Hit Radio City Brno to sledujeme už roky, protože dřív tam byla pekárna, s ní se vlastně město až do poslední chvíle soudilo o vyklizení, o doplacení. No a po více než 2 letech sporů s bývalým nájemcem se brněnská muzejka znovu otevře zájemcům. Město připravuje nový pronájem historických prostor v Berglově paláci na Moravském náměstí a tentokrát netrvá na tom, aby zde vznikl gastronomický podnik. A za mě je to velice dobře, protože když pominu pekárnu, tak pár pokusů o gastro anebo klub tam bylo. No a vždycky to skončilo stejně. Po několika měsících, maximálně jednotkách let provozu se zavřelo. Takže jsem moc zvědavý, co se nakonec v muzejce objeví a jak dlouho to bude fungovat. A vlastně to je dobrý tip pro vás všechny ostatní posluchače Hit Radia City Brno. Zkuste něco navrhnout. Co byste si na rohu Lidické a Moraváku představovali? Do jakého provozu byste tam chodili rádi? Dejte nám vědět hlasovkou anebo klidně textovkou na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Tohle je velký téma, tak proč to neprobrat?

0: Emptiness Machine. Dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s tím nejoblíbenějším datem, tedy pátečním a 24. července. Já doufám, že už toho dneska v práci tolik nemáte, že už je to spíš jenom o povídání si s kolegy o tom, co budete o víkendu dělat. A pokud jste se při této otázce zarazili, řekli jste si Hrdek Fix jako jasně, já jdu na zbrojovku v sobotu v 8 večer, ale co budu dělat předtím a potom? Nemám ani páru. Nebojte se, pár tipů pro vás opět budu mít. Hned po muzice.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto pro Seko nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora.cz.

co budete dělat o víkendu? Zbrojovka v sobotu v 8 večer, to je jasný, ale pokud byste chtěli vyrazit už dneska třeba se svými dětmi, tak vás pozvu do Vidy. Poklad ve vlnách. Nový program, ve kterém zjistíte, co se děje pod hladinou. Začíná se už za půl hodiny, ve 12, anebo ve 14 hodin. Případně můžete dorazit v sobotu. Informace na www.vida.cz. Další pozvánka míří na Kravák, na letní scénu divadla Bolka Polívky. Dneska se hraje představení Mimo mísu s Veronikou Freimanovou a Danou Batulkovou, ale program je i v sobotu, v neděli ve letní scéna tečka divadlo Bolka Polívky .cz. No a pokud byste chtěli, aby se vaše děti cítili jako v pohádce, no tak vás zvu na zámek Vranov nad Dýjí na kostýmované prohlídky pro děti každý prázdninový čtvrtek i sobotu, takže zítra můžete vyrazit. Informace najdete na www.zamek-vranov.cz.

0: Lady Gaga a Abracadabra.
1: V takovém skoro závěru dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno zase jsme toho stihli docela dost. Připomněli jsme Mezinárodní den péče o sebe. Pozvali vás na dnešní večer na Srbskou na stadion, abyste pomohli při kartoniádě připravit to nejlepší choreo na zítřejší zápas Zbrojovky proti Spartě. Zítra tam proběhne také speciální živé vysílání Hit Radia. No a nesmím opomenout Poeziomat na Kraví hoře a soutěž, naštěstí úspěšnou, o 1500 korun soutěže nevaříme, posloucháme. Ale pořád to není všechno. Pořád nám ještě chybí závěrečná dopolední srdcovka. A pokud máte rádi herce a komika Willa Ferrella, tak byste měli vědět o tom, že má extrémně nadaného syna. A právě jeho písničku vám v závěru dnešního dopoledne pustím.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Fenomén Šance Liga je zpět.
15: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
14: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
16: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
17: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
16: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
17: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
16: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: A zase otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů na druhou stranu.
20: Pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš. Ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
21: teďka
20: let.
21: Teďka už to nezakecáš.
20: Jo, takže já mezi to nepatřím. Zaprvé jsem vždycky přibral 5 kilo.
21: Takhle přesně, ať se ty autový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to. Ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
22: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Za pár okamžiků odbije pravé poledne. A tak jako každé všední dopoledne, i to dnešní zakončí moje závěrečná dopolední srdcovka. A jak už jsem vám sliboval, dneska to bude opravdu výjimečné, protože chci vám pustit něco od syna amerického herce a komika Willa Ferrella. On má totiž extrémně hudebně talentovaného syna. Jmenuje se Magnus Ferrell. Už od dětství miluje jazz a funky, jeho největšími vzory jsou Stevie Wonder nebo Michael Jackson, a pokud jste to ještě na sociálních sítích nezaznamenali, tak já vám prostě tu jeho nejnovější písničku musím pustit. Jmenuje se Sleep Talking. Je to nádherná záležitost a myslím si, že to udělá to nejlepší možnou tečku dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno. Tak se mějte hezky, užijte si víkend. Jak už jsem říkal, neloučím se nadlouho, protože se uslyšíme taky zítra mezi 17. a 18. hodinou ze speciálního vysílání přímo ze Srbské, protože zítra startuje zbrojovka, nový ročník po třech letech nejvyšší fotbalové soutěže, a to rovnou s tím nejpikantnějším soupeřem. Ne, není to Artis, je to pražská Sparta. Takže pokud půjdete do fanzóny, nezapomeňte se zastavit i za mnou a můžete skrze éter Hit Radia City Brno pozdravit, koho chcete. Já vám ten prostor rozhodně dám a společně zafandíme. Tak se mějte pěkně, slyšíme se zítra. No a teď už Magnus Ferrell a Sleep Talking. Krásný zbytek pátku, vinčuju.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Lenské třídě probíhají stavební práce a silnice je zavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku v náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, na síti X to uvedla armáda. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Vrtulník Venom se zřítil během přistání včera popoledni. Jedna vojákyně nehodu nepřežila. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat, když vám potravina způsobí potíže, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
8: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
7: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Na tenisovém turnaji WTA v Praze se dnes hrají čtvrtfinálové duely. Součástí programu jsou dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou, Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Pátou domácí tenistkou mezi nejlepší osmičkou je Sára Bejlek. Její soupeřkou bude Rakošanka Lili Tager. A teď ještě něco z regionu.
2: Stále dobrá zpráva pro milovníky koupání. Přírodní koupaliště na jihu Moravy mají většinou vodu kvalitní. Horší je situace jen v lagunách novomlýnských nádrží. Bezproblémové koupání nabízí například všechna koupaliště Brněnské přehrady, koupaliště ve Vémyslicích nebo přírodní biotop v Bandicích na Znojemsku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Také dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy sem tam mraky. Pršet ale pravděpodobně nebude. Večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty až 25 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady srdcovky. A i ty páteční budou nabitý. Queen, Jennifer Lopez, Entrance, Backstreet Boys a odstartují to Kiss. A nejen takhle nějakým songem, protože zpěvák a kytarista Paul Stanley napsal tenhle song společně s Desmondem Childem a chtěl tím dokázat jednoduchou věc, jak jednoduchý je složit chytlavý disco hit, což se mu okamžitě povedlo.
0: Hit Radio City Brno.
1: Jo, prostě jenom chtěl světu ukázat, že to umějí i mainstreamově. Tak to udělali. Kiss, I was made for loving you, jako první dnešní srdcovka.

0: prostě geniální. Kiss, I was made for loving you na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, v srdcovkách samozřejmě pokračujeme. Čeká nás druhá. Tam se pustíme do trošku jiných vod. Oproti Kissům čeká nás totiž skvělá kapela Backstreet Boys. Všichni známe, jo. To období těchto boybandů, to bylo prostě skvělý. No a tenhle song vyšel v říjnu 2000, jo. A je to v podstatě jeden z nejznámějších songů z přelomu milénia. Okamžitě debutoval na prvním místě v hitparádách v Kanadě, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Norsku i na Novém Zélandu. A jo, je to ten typ té balady, který kluci prostě umějí. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Právě teď do vašich uší.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me a I.
3: I.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.
2: Give me a O.
3: O.

0: Předělávka z roku 97, Entrance a Disco v éteru Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Původní song je mimochodem z roku 1979, jo, ale právě Entrance tenhle song vzal, no, překlopili ho do tehdy velmi trendy Eurodanceu a proto ten song je takhle extrémně chytlavý. Taky jste si to zpívali, co? Mně je to úplně jasný. No a věřím, že zpívat si a možná se i vrtět budete i u dalšího songu. Máme tady dnešní oslavenkyni Jennifer Lopez. Tam je nutno říct, že J.Lo, prosím vás, dneska slaví 57 let, jo? A pak se běžte podívat na její fotky. Já to nechápu, je to neskutečný, ta baba je úplně neuvěřitelná, fascinující, wow, jakože wow. No, dneska slaví, tak mi přejem, ať takhle vypadá minimálně dalších 57 let. A ať jí to tak stejně báječně zpívá. Další srdcovka Jennifer Lopez, Ain't It Funny.

0: Legendární skupina Queen, legendární single The Miracle na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To byla téměř poslední dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song reflektuje touhu po světovém míru a obdiv k přírodním i lidským divům světa, což ještě k tomu v kontextu s tehdejším tajeným zdravotním stavem Freddieho Mercuryho je mimořádně emotivní záležitost. Neskutečně, co tyhle chlapci dokázali. Klobouk dolů. No a jak jsem zmínila, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ještě nás čeká ta vaše. Je to tak. Takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pojďte se odbrzdit. Napište na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy. No a hlavně, proč je to srdcovka? To je totiž to zásadní. Proč zrovna tenhle song vám vždycky vyskočí v hlavě? Zvedne náladu nebo vás přenese někam v čase, prostoru? Proč je to právě vaše srdcovka? Napište mi, jednu z nich si už za chvilku dáme. Do té doby nás čekají Offenbach, Norma Jean Martin nebo Alex Warren.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získá.

0: Max. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a jeho Ordinary v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední dnešní srdcovku. A dneska jsem vybrala SMSku od Zlaty. Ta píše, já bych si nechala zahrát Saš La Primavera. V 98. roce jsem se zúčastnila Miss Aerobic. A tu nám tam hráli na uvítanou. Už je to pěkný pátek, co jsme s Olgou Šípkovou cvičili. Ráda na to vzpomínám a když jí hrajou, musím nastoupit. Takže Zlato, nástup, no a vy všichni taky. Pojďte se trošku při pátku rozcvičit. Saš La Primavera. Senti.

0: Baby Goodbye, to je ale Farben v éteru Hit Radio. No prosím vás, dneska je to o vás. Dneska je totiž mezinárodní den takzvané self-care. Je to o tom dělat věci, které vám dělají dobře, jo? A je to úplně jedno, co to bude. Někdo si dá večer bublinkovou koupel, někdo odloží telefon, někdo si bude číst, jo? Je úplně jedno, co to pro vás znamená, ale dneska byste to měli dělat. Jestli potřebujete klid, dopřejte si klid. Jestli potřebujete vidět jiný lidi, vidíte jiný lidi, jo? Občas prostě je potřeba si ten den fakt na to vyhradit, protože v běžném schonu je to náročné. Takže dneska je oficiálně povoleno neodpovídat na zprávy, objednat si jídlo domů, jo, nevařit v pohodě a nedělat vůbec nic. A nikdo vás za to nesmí soudit. Tak si to dneska užijte. Ten nejlepší soundtrack k tomu samozřejmě doručíme. David Guetta, tedy Swims nebo Avril Lavigne už za malou chvíli.
1: Hit Radio. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.

0: whatever.
1: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hitrádiu těsně před 13. Za chvilku hodiny nebo Marshmallow, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra před Londýnským náměstím počítejte s omezením kvůli pokládce asfaltu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Záchranné stanice po celé republice letos čelí velkému náporu. Od začátku roku přijali výrazně více zraněných a opuštěných volně žijících zvířat než ve stejném období loni. Pokračuje za národní síť záchranných stanic Marta Kroča-Brindová.
11: Největší počty se týkají hlavně mláďat a bohužel ty stanice jsou téměř na hranici svých kapacit a lidských sil, takže my si velmi vážíme toho, když dostaneme jakoukoliv podporu, ať už od soukromých dárců a nebo z Ministerstva životního prostředí a měst a obcí.
10: Celková částka státní podpory přitom v průměru nepokrývá ani třetinu reálných provozních nákladů. Evropská komise předběžně shledala, že TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Čínská sociální síť prý nedostatečně chrání děti v online prostředí. TikToku za porušení pravidel hrozí vysoká pokuta. Na mistrovství světa ve vodním slalomu se dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Pokusí se navázat na Jakuba Krejčího, který se ve čtvrtek stal světovým šampionem na kajaku. A teď ještě něco z regionu.
1: V Pasohlávkách se včera otevřelo sanatorium Pálava. Zotavovat se tady budou pacienti po těžkých stavech. První už v září, potvrzuje jihomoravský hejtman Jan Grolich.
12: Budou dostávat speciální rehabilitační péči, která je bude vracet do života. Máme to nachystané pro 80 pacientů, ale my tu kapacitu budeme postupně navyšovat.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V Brně a na jihu Moravy se také dneska obloha sem tam zamračí. Na srážky ale můžeme pravděpodobně zapomenout. Teploměr ukáže nejvýš 25 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. Za chvilku si dáme ještě jednu soutěž. No a k tomu ty nejlepší hity. 13. hodinu odstartuje Amy McDonald a song This is the Life. Tak si to užijte.

0: lepšie si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Nechám otevření dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Marshmallow a Jonas Brothers, posloucháte Hit Radio. No už za pár dní v pondělí dorazí na Disney Plus nový seriál Posedlost. Je to tak, thriller, kde věřím, že budete napnutý každý díl. Jo, navíc klasika, vyjdou 3 díly, pak se bude čekat. Ani to umí s náma. No a aby to bylo celého dost příjemnější, tak ještě tady mám jedno roční předplatné na Disney Plus pro někoho z vás. Jo, jo. A jak už z celého tohoto týdne víte, tak jediný, co musíte udělat, je zapojit se do diskuze. No a dneska jsem hodně zvědavá, s čím přijdete, protože zajímá mě, jak poznáte, že někdo lže. A ideálně někdo konkrétní, protože ano, každý z nás má nějaký ten svůj tik. Něco, co začneme dělat, když lžeme. Jo, někdo začne třeba uklízet, někdo řekne upřímně, jakože to myslí všechno strašně upřímně, jo, někdo vás najednou začne jinak oslovovat třeba. Tak jak u někoho ze svého okolí, přítele, dítěte, poznáte okamžitě a přesně, že vám lže? Napište mi na 777 937 777 a jeden z vás získá roční předplatné na Disney+.

0: One Republic, Féteru Hit Rádia. Krásné odpoledne a někdo ho bude mít ještě krásnější. Díky moc za všechny zprávy. Já jsem to říkala už včera, vy byste všichni měli být normálně policajti. Jo, takhle dobrý skenery to nikdo nemá. Jste skvělí. Ptala jsem se na to, jak u někoho poznáte, že vám lže. Ideálně u někoho konkrétního. No a nakonec jsem vybrala zprávu od Dominika. Dámy a pánové, to je tak, když máte svoje děti jako svoje kopie. Dominik píše, když mi lže dcera, tak to poznám podle toho, že jí cukají koutky. Mám to totiž stejně. To je tak, když prostě víte, jak vypadáte vy, když lžete. A ono se to takhle hezky propíše do vašich malých kopií. Takže Dominikovi gratuluju. Věřím, že se s dcerou budou dívat společně na Disney Plus a pak budou paní domů lhát o tom, že nekoukali tak strašně dlouho, až jim z toho budou cukat koutky. Díky moc, že jste se zapojili a slibuju, že si pro vás zase něco připravíme. Pro všechny, tu mám další hity. Skvělá Sabrina Carpenter nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Martin Pospíšil z Artisu Brna. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment, i ten zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
9: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší.

věci, ale ještě pojďme udělat jednu dobrou věc pro vaše vztahy v práci, jo? Taky si trošku zvednout dopamin, protože už víme, že třeba posílat zvířátka kamarádům, jako videa zvířátek samozřejmě, ne, že jim pošlete živou beberku, ale posílat obrázky kamarádům je skvělý. Pomáhá to oběma stranám, jo? No a pozor, dokonce je tady studie, která tvrdí, že posílání memů svýmu šéfovi zvyšuje právě dopamin a taky to zlepšuje vztahy v práci. Tak, pojďme to zkusit, jo? Jako za pokus nic nedáte. Pošlete mu nějaký hodně vtipný memíčko, nějaký, který máte uložený třeba i dlouho, jo? Klidně nějakou úplnou blbost, jak kočička s hrnkem kafe v ruce říká, haha, páteček je tu. No, uvidíte. No, buď se zasměje, všechno bude fajn. Když se nezasměje, tak nemá smysl pro humor a vy možná nebudete moc jít z práce dřív, ale za pokus to stálo, ne? A k tomu posílání memíčku, co teď budete dělat, já posílám další hity. Za chvíli Adele a teď už Krištof a Šňůry.

0: asi prostě nejlepší bondovka. Adele a Skyfall na Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, konečně nějaký dobrý zprávy. A to konkrétně od vinařů. Hrozny už jsou totiž zralé. Jo. Letos nám to příroda celý dost jako posouvá, jo. A týká se to právě i nového vína. Údajně ho do sebe budeme moct nalejt o dobrý 3 týdny dřív, což je super. Je to super. Vidím všechny, jak kejvou. Ano, je to tak. Na burčák se dokonce můžeme těšit už příští týden. To je šílený. Ta doba je strašně zrychlená, prosím vás. Ale co je jako naprosto zásadní, je to, že vinaři se shodují už teďkon, že to oteplení moravskému vínu jenom prospělo. To je logický, že jo, ve Španělsku je vždycky trošku teplejš, v Itálii a tak, jo. No a lahve s ročníkem 2026 by tak měly patřit mezi ty nejlepší za poslední roky. Takže jestli se vám teď zbíhají sliny, tak naprosto správně. A na co zase jinýho myslet v pátek, než na víno, že jo? Rosé a Bruno Mars už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Evanescence nebo Cyril, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renské třídě probíhají stavební práce a silnice je zavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
9: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb, a to kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Představitelé Unie se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie sociálních služeb odmítá, že by zákon porušila. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Podle obžaloby měla žena doma množírnu, zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí zemřelo. Žena vinu od počátku odmítá. Evropě hrozí další výrazná vlna veder. Nad západní částí kontinentu by se začátkem nového týdne mohla vytvořit tepelná kupole, která se pak může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují možnost teplot kolem 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je ale nutné takto vzdálené předpovědi stále brát s rezervou. A teď ještě něco z regionu.
1: Stále dobrá zpráva pro milovníky koupání. Přírodní koupaliště na jihu Moravy mají většinou vodu kvalitní. Horší je situace jen v lagunách novomlýnských nádrží. Bezproblémové koupání nabízí například všechna koupaliště Brněnské přehrady, koupaliště ve Vémyslicích nebo přírodní biotop v Bandicích na Znojemsku.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Také dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy sem tam mraky. Pršet ale pravděpodobně nebude. Večer se úplně vyjasní. Nejvyšší teploty až 25 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:14 a co víc, 5 měsíců do Vánoc, ale dárky pro vás máme už teď, už za chvíli. Ano, čeká nás první páteční kolo. No ale ještě předtím, Evanescence a Bring Me to Life.

0: Teenage Life, Evanescence, právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. No a pro někoho ještě krásnější.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ejo, je to tu. Dneska první soutěžní kolo. Možnost nabít si tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. Společně s Orlen totiž pro vás máme tuhle jedinečnou příležitost. Jo, pozor, princip velice jednoduchý. Dostanete 10 otázek. Každá odpověď je číslice od 1 do 10 a neopakuje se, takže vlastně je hrozně jednoduchý. No a za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě Easy. To zní skvělý, co? Je to tak. Benzín, letní občerstvení na cesty ve Stop Café, prostě dokonalá věc, skor takhle v létě. Takže jestli si chcete zahrát, tak teď pište na 777-937-777. Chci soutěžit a jeden z vás se už za chvilku vydá na tuhle dokonalou cestu za 10 000. Pište, chci soutěžit. Za chvilku půjdeme společně na to 10 otázek a možnost vyhrát 10 tisíc na tankkartu Easy. Teď už ale další hity. Tohle je Cyril a Stumbling In.

0: Gustavo Lima a balada. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Jdeme jednomu z vás nabít tank kartu Easy. Soutěžíme společně s Orlen. A ano, na telefonu je první dnešní soutěžící a první soutěžící celé dokonalé desítky. Móňa, Móňo, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: No, dobře, už je pátek, zaplať pambu.
0: Móňa, jsi nervózní?
2: Tak trošku jsem, tak uvidíme, kam se hájí moje znalosti. No, hele, nevím vůbec, co, jaký budou otázky. Už jsem teda soutěžila kdysi, ale to byla rychlá pětka, tam to bylo easy, no, takže...
0: Hele, já věřím, že tohle bude easy taky. Nebude to tak rychlý, akorát těch otázek bude dvakrát tolik, no.
2: No, tak právě.
0: Hele, 10 otázek. Odpovědi jsou číslovky od 1 do 10, jo, neopakujou se. To je úplná pohoda, úplná pohoda. Mm-hmm. Jseš na to ready?
2: No, snad jo.
0: Tak Móňo, nádech, výdech, jdeme na to. Kolik členů měla nejslavnější sestava kapely The Beatles?
2: 4.
0: No jasně. Kolik lupičů se v prvním filmu Sám doma snaží vykrást dům McAllisterových?
2: 2.
0: Ano. Kolik trpaslíků bydlelo se Sněhurkou?
2: 7.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Kolik hlavních kamarádů tvoří ústřední partu v seriálu Přátelé?
2: 6.
0: Ano, výborně, pátá otázka. Kolik kruhů najdeme na olympijském symbolu?
2: 5.
0: No ano, výborně, šestá otázka. Kolik filmů má hlavní série o Harrym Potterovi?
2: 6.
0: Bohužel, ne. Bohužel. Nevadí, jdeme dál. Kolik životů má podle známého rčení kočka?
2: 7.
0: 9. Nevadí. Osmá otázka. Z kolika disciplín se skládá atletický desetiboj?
2: No, 10.
0: No, jasně. Kolik prstenů vládne všem ostatním prstenům v Pánovi prstenů?
2: 1.
0: No, ano. No a poslední otázka. Jaké číslo se skrývá ve slově bratři?
2: 3.
0: Tak Boňo! Tankarta Easy nabitá na 8 000.
2: Super.
0: Jako bála se z toho podle mě zbytečně. Teď to byla čistá jízda skoro.
2: No skoro jo, tam jsem zaváhala u těch životů. No ještě něco tam byla, už nevím teda.
0: No ten Harry Potter, no. Ten.
2: Jo, já to jako moc nesledovala, no. Já nevím, kolik jich bylo, 8?
0: 8. No, a kočka má 9 životů, no.
2: No, 9, no.
0: Hele, ale vůbec to nevadí.
2: I tak dobrý.
0: Tankarta Easy nabitá na 8 tisíc, ty si můžeš na Orlando jet natankovat, dát si tam něco dobroučkýho, no prostě ideální tip na letní výlet. Jo?
2: Tak to je super, děkuju.
0: Moni, nemáš vůbec zač. Děkuju, že jsi tady se mnou dala to úplně první kolo. Můžeš posluchačům potvrdit, že to stojí za to?
2: Ano, stojí to. Není to těžký, jo.
0: Fantastický, Moni, měj se krásně, hezký
2: taky.
0: Víkend. Ahoj.
2: Taky, naschle, ahoj.
0: No vidíte, úplná pohodička. Další kolo, příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Potkal jsem tě zase po...

0: Michal Šulta, Rehab, Waterfall na Hit Rádiu. Přeju vám krásný pátek. Doufám, že máte úsměv od ucha k uchu a ideálně jste na cestě z práce. Ten nejlepší páteční soundtrack si k tomu dáváme společně. Hunter X nebo Pitbull už za malou chvíli.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora.cz.
11: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Jasně, já ti splním přání, Trio.
18: Ryba jo.
17: Chytrý mozek.
18: Bujné svaly.
17: Kila dolů bez námahy.
19: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
20: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
21: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

fakt ne. Podle čerstvé zprávy si totiž na dovolené opravdu odpočine jeden člověk ze tří. No, tak když počítám tříčlenou rodinu, tak to bude tatínek, ne? Pravděpodobně, dávalo by to smysl. Taky se navíc ukazuje, což teda mně přijde úplně šílen, že jak žijeme v takový hodně jako divoký době, jo, tak 2 týdny jsou na odpočinek málo. Pokud se chcete dát jako dohromady na dovolený, tak máte vypadnout na 3 týdny. Jako hele, v teoretický rovině, to je dokonalý, jo, 3 týdny, nic prostě, ležet, drinky, na pláži, pohoda. Představte si ale, že před kolegy nebo svým šéfem v práci naznačíte, že někam jedete na celý 3 týdny. To byste je možná strávili na jibce, ty 3 týdny, co? No nic, radši buďte s námi, jo, protože třeba dneska večer v 18.00 opět to nejlepší z 80., 90. a milénia, jako tady Duran Duran.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Pátek je tady, víkend už klepe na dveře a já se těším, až ho společně odstartujeme. Čeká nás odpoledne plné dobré nálady, skvělé muziky, rozdám i dva lupeny na hudbu na vinicích a hlavně dorazí ten pocit, že pracovní týden je konečně za námi. Tak laďte od 15. Hit Radio City Brno, těší se na vás Igor Doležal.
0: Hit Radio City Brno. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
0: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, za námi Lenny, krásné odpoledne všem. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Příští týden už se na vás těší klasicky Jirka Pelnář, přesně ve 12 pondělí. Mějte se hezky, užijte si krásný víkend. Pokud vyrážíte dneska večer někam ven, tak opatrně, jo? Nepřežeňte to, ať ta sobota nebolí příliš. Mějte se moc hezky, krásný pátek.

0: Krásné odpoledne, na Hit Radio City Brno přejeme šťastné cestování k víkendu, máme tady páteční odpolední show, už za chviličku dostává zelenou. No ale teď samozřejmě nejlepší pohled na silnice, buďte opatrní v Brně, ulice Příkop, křižovatka s ulicí Milady Horákové, tady se bohužel srazila 2 osobní auta, máme tam omezení provozu zhruba ještě 15 minut. A pokud byste projížděli přes Hrabůvku na Blanensku, tady leží na vozovce padlý strom a komunikace je neprůjezdná. Také v centru Brna na křižovatce ulice a Masaryková probíhají práce na silnici a pokud byste jeli také na trase ze Svitav ve směru na Brno, tak na výjezdu z Letovic probíhá údržba vozovky. Aktuálně nemáme žádné další karambuly nahlášeny, no ale pokud byste o něčem věděli, klidně nám dejte zprávu, jak vám to připáť linku fiští, sviští a jede na náš WhatsApp 720 890 848. Moc děkujeme a přejeme šťastné cestování.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagro.i, bardos.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné páteční odpoledne. Český vrtulník se opět vrací do Francie, kde bude pomáhat zhašením rozsáhlých požárů v oblasti Bordeaux. O pomoc v noci na dnešek opětovně požádal prezident Macron. Vedle českých a slovenských vrtulníků budou ve Francii pomáhat také hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Vyhořelá budova v bývalém baťovském areálu v centru Zlína půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Zdraví a život ohrožující části stavby pak musí zlikvidovat do 6 týdnů, jak vyplývá z rozhodnutí stavebního úřadu. Sousední Rakousko zasahlo zemětřesení o síle 4,5 stupně Richterovy škály. V noci na dnešek ho zaznamenali na pomezí Dolního Rakouska a Štýrska, kde otřesy zavinily sesuvy kamenů na silnici. Zemětřesení prý pocítili také ve zhruba 100 kilometrů vzdálené Vídni, jak uvádí novinky.cz. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a také mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
6: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
7: Přeji pěkné odpoledne všem posluchačům. V aktuální chvíli evidujeme zpoždění do 10 minut na dálnici D2 ve směru do centra a také v oblasti Horních Heršpic na linkách 49, 50, E50 a 67. Drobné zpoždění se očekává také na autobusových i trolejbusových linkách v oblasti Černovických teras. Dnešním odpolední nás čeká mimořádná výluka v ulici Pisárecké z důvodu vyprošťovacích akcí. Linka 25 bude v úseku Antropos až čtvrtě odkloněna přes Jírovcovu a Kamenný vrch. Linka 26 bude ze zastávky Antropos odkloněna do smyčky Jidovcova. Zastávky Lesní, Rajzova a Kuchova budou zcela bez obsluhy. Zastávka čtvrtě linek 25 a 26 ve směru do centra bude taktéž bez obsluhy. Začátek výluky a další aktuální informace z dopravy jsou k dispozici na našich stránkách www.dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci DPMB Info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Martin Staník.
0: Aktuálně v Brně a na Jižní Moravě máme 22 stupňů Celsia. No ale jak se dívám, tak samozřejmě v průběhu víkendu to bude daleko veselější. Sobota už přidá plyn, protože zítra nás čeká 27, takže grill, koupák opět dostávají zelenou. No a v neděli to bude velmi podobné, 26 až 27 stupňů, slunce, prostě pohodička.
1: Hit Radio. Nejoblíbenější den týdne? Pátek. A druhý nejoblíbenější den týdne? Taky pátek.
0: Víkend je na Hit Radio City Brno už odpálen, krásné odpoledne přeje Igor Doložal. No a kromě toho, co k víkendové pohodičce patří, nabízím opět dva volňásky na hudbu na Vinicích a už za chviličku vám prásknu, jak si je můžete obstarat s Hit Radio. No a samozřejmě k tomu i pohodová muzika, takže ať se vám ještě v práci daří, pokud teda musíte tvrdnout ještě v zaměstnání, a k tomu i parádní muzika.

páteční odpolední show Hit Rádia City Brno navštívil i novinkový Damiano David. Přejeme super pátek. No a pokud máte rádi kouzlo vinohradů, tak můžete si takto před víkendem udělat radost a vyhrát opět dva lupeňos na hudbu na vinicích. A nejlepší je, že šéfem výletu jste tentokrát vy, protože vyberete si místo, kde chcete nasávat atmosféru vinic, letní pohody a skvělé muziky. Stačí jenom omrknout termíny na hudbanavinicích.cz a pak už jen vyrazit tam, kde ten život a vínečko budou chutnat ještě o něco víc. No, ale dneska uděláme malinkatou změnu, protože mám tady pro vás jednu hudební ukázku a vaším úkolem bude zjistit, kdo to je. A aby to nebylo až tak moc složité, tak vám to pustím pospátku.

0: Tak co, poznali jste? Pošlete svůj tip na náš WhatsApp 728 790 848. Kdo to byl? Já myslím, že ho zná úplně každý, tak doufám, že i vy. A pak už jenom doufejte, že vám po 16. zavolám a samozřejmě předám dva lupeny na hudbu na Vinicích. Tak držím palec.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Vlasovka.
1: Na Hit Radio City Brno dozněl Benson Boone, no a komu rozhodně do zpěvu nebylo, tak to byla Pitbull, která se ztratila, ale všechno dobře dopadlo, samozřejmě pro vás už za chviličku mám autentickou tísňovou volací linku a policie, kde samozřejmě děti díky tomu, že spustili na svém přístroji GPS, tak je policisté našli. Za chvilku vám řeknu víc, ale mezi tím ještě Rihanna, Calvin Harris a nebo Hozaje.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se

0: prchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář.
2: Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Ladíte páteční odpolední show Hit Radio City Brno, přejeme pohodové odpoledne. No a teď se zaměříme na to, co se v těchto dnech událo na Znojemsku, protože ztratit se v lese, to se může stát. Ale zachovat klid? No, panečku, to už je větší umění. Pět dětí na Znojemsku se při návratu od rybníka zamotalo mezi stromy a cesta do tábora najednou zmizela jako svačina po výletě. Naštěstí ale místo paniky sáhli po mobilu a zavolali na tísňovou linku 158.
1: Tak a vy vůbec nevíte, kde jste? To jste nějakým táboře nebo co?
2: Jo, my jsme na táboře.
1: To neřešíme, v pohodě. Kolik je tam s tebou dětí?
3: Pět.
1: Aha. A má tam ještě někdo telefon?
3: Já mám maximálně tablet, ale před ní nejde spolu.
1: No, já právě, že dívej, když je to přihlášený pořádně ten telefon, tak my vidíme přes telefon tvoji polohu, ale teď to nevidíme a to je ten problém, víš? Vidíš kolem sebe něco, nějaký baráky nebo něco?
3: Ne, nevidím.
1: Umíte tam zapnout GPS-ku, že byste si vlezli do nastavení a zapli si tam polohu?
3: Jo, to dokážu.
1: Dobrý, tak to zkus, jo, když tak si mi dej na hlas.
3: Tady nastavení. Jo, jenom si GPS.
1: Tak, dobrý, Matěj, já už tě vidím. To pomohlo. Dívej, vydrž tam, kde jsi.

Za 4 minuty 3:45 ladíte Hit Radio City Brno, no a samozřejmě i dnes odpoledne si můžete zadělat na 2 volňásky na hudbu na Vinicích. Samozřejmě si můžete vybrat koncert, kde spojíte víno, hudbu a letní pohodu. No a dneska hledáme jméno, které patří tomuto umělci a skladbu, kterou tady pro vás mám, tak jsme dneska otočili posvátku a už pár správných tipů na našem WhatsAppu máme, takže zkuste poslechnout a pošlete, kdo to je, kdo se skrývá v této hudební ukázce, a 2 volňásky na hudbu na Vinicích jsou vaše. WhatsAppové číslo jasné, 720 890 848, sem pošlete zprávu, tak schválně.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Další parádní hudební vzpomínka, Spin Doctors, jejich Two Princes, už za chviličku, také budeme někomu z vás telefonovat, pokud jste správně tipli. A naše hudební zpátečku dneska v rámci soutěže o lupeny na hudbu na vinicích. Takže pokud ještě přemýšlíte, máte pár posledních vteřin a minut, abyste nám poslali na náš WhatsApp 720 890 848, koho jsme tam dneska ukryli. Teď ale vyrážíme na silnice, mám tady jedno důležité varování. Pokud míříte přes nebo ve směru na Pisáreckou, tak dbejte zvýšené opatrnosti, protože v tuto chviličku se bude vyprošťovat převrácený kamion. A pokud jedete třeba od Mendláku dál ve směru na Antropos a na Pisárky, tak v těchto minutách to tam je úplně uzavřeno z důvodu vyprošťovacích prací. Také buďte opatrní na D1 na 172. kilometru ve směru na Prahu. Tady máme hlášenou odstavenou dodávku. V Brně ve Štefánikově ulici křižovatka s Domažlickou došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Provoz tam máme částečně omezen. Také v Brně v Kounicově křižovatka s Nerudovou se střetlo osobní auto s tramvají. A také pokud byste projížděli třeba na Blanensku mezi ostrovem U Macochy a Holštejnem, tady je komunikace průjezdná jedním jízdním pruhem z důvodu prací na silnici. Kdybyste měli nějaké postřehy ze své trasy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 16 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem bude stát v dnešních cenách kolem 670 miliard korun. Je to výrazně více, než se předpokládalo. Aktuálně se chystá dokumentace k projektu a pokračuje geologický průzkum. Samotná výstavba skoro 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít asi v roce 2032 a potrvá 12 let. Léto přeje občerstvení ze stánků, současně ale také nevolnostem, které vzniknou nedodržením hygienických pravidel ze strany prodejce. Co je možné požadovat v případě, kdy vám taková potravina způsobí zdravotní potíže, to ví Lucie Korbeliusová z D-testu.
12: Vznikne-li spotřebiteli v důsledku porušení povinnosti prodávajícího, například kvůli špatnému skladování potravin nebo prodeji potravin prošlých, újma na zdraví, může po prodávajícím požadovat náhradu takto způsobené újmy. Ta může zahrnovat například náklady na léčení nebo bolestné.
11: Pro uplatnění nároku je dobré uchovat si lékařskou zprávu nebo doklady potvrzující výši nezbytných nákladů. Jak budou vypadat nové eurobankovky? Evropská centrální banka už představila užší výběr návrhů a očekává, že do konce roku bude jasno. Vybírat z nich mohou i Evropané, a to do 21. září. Nové bankovky se inspirují přírodou a slavnými osobnostmi. Může na nich být třeba Beethoven a nebo Ledňáček. Fanoušci fotbalu se dočkali. O víkendu začne nový ročník naší nejvyšší soutěže. V roli favorita do ní vstoupí Slavie, která bude útočit na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se ale otevřeně přihlásila také Plzeň.
13: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
14: Dobré odpoledne posluchačům Hit Rádia City Brno. Během páteční prázdninové odpolední špičky je provoz velmi silný. Aktuálně se nejvíce zdržíte na ulici Jihlavské a na Lánech v lince 69, kde zde postojíte nárazově až o 10 minut. Obdobné zpoždění hlásí i linka 67 z centru města a také z oblasti Avionu. V následující hodině proběhne i výluka trolejbusů na ulici Pisárecké, kde budou jezdit trolejbusy odklonem přes Kohoutovice. Linka 26 bude ukončena ve smyčce Jirovcova a linka 25 pojede odklonem přes Kamenný vrch směrem k nemocnici Bohunice. Za dopravní podnik Honza Hezina.
0: Aktuálně v Brně měříme 22 stupňů Celsia a velmi podobné to je na Blanensku i na Znojemsku. Co se týká dnešního odpoledne, tak výš to asi nepůjde. Venku nám trošku pofukuje, sem tam i svítí sluníčko. No a co se týká noci, tak v noci má být převážně skoro jasno, občas polojasno. No a nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia. Co se týká víkendu, tak máme se opravdu na co těšit, protože podle předpovědi by právě dnešní, respektive zítřejší sobotní i nedělní teploty měly přesáhnout 25 v sobotu i v neděli až na 27 a i v sobotu i v neděli bude jenom slunečno. Tak už aby to bylo.
9: Hit Radio City Brno.
0: Krátce po 16. s vámi na Hit Radio City Brno Igor Doložal. Přeju krásný pátek a doufám, že už máte pohodičku. A pokud jste bojovali také o lupeny, hudby na vinicích, tak už za chvilku vám možná zazvoní telefon, tak ho držte a přeju hodně zdaru.

0: Tak to byla divočina. Hit Radio City Brno a páteční odpoledne v plném proudu. Na telefonní lince už pozdravíme do Blanska. Bobino, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak já jsem tě vytočil, ale v tom dobrém slova smyslu, protože ty jsi jako hafo dalších správně tipla dnešní hudební zpátečku, ale ty jsi byla teda opravdu hodně blesková, protože to bylo fakt jako hodně rychlé. A bylo to až tak moc složité, nebo jsi to poznala úplně jako levou zadní?
1: Na první dobrou.
0: Na první dobrou, znělo to takto. Takže Bobino, kdo to je?
1: To je prosím pěkně pan David Koller.
0: Jasně, že jo. Já moc gratuluju, protože díky tomu, že máš tak bystré ouško, tak máš u nás za odměnu i dva volňásky na hudbu na vinicích podle vlastního výběru. Takže koho vezmeš s sebou?
1: A vezmu asi manžela.
0: No tak koho jiného taky, že?
1: Vše, on by mi to neodpustil.
0: Tahala milence, člověče. Dobře. Bobino, tak já se doufám, že si to krásně užiješ. Na koho se nejvíc těšíš?
1: A nevím, musíme to ještě probrat, kdo vyhraje.
0: Aha, jasán. www.hudbanavinicich.cz. Ano, to je správná webová adresa, na které najdeš všechny odpovědi na tvé otázky a doufám, že si to krásně užijete s manželem, jo?
1: Určitě, díky moc.
0: Za málo, krásný víkend přejeme, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to byla Bobina z Blanska, příští týden pokračujeme, takže pokud byste měli chuť, tak zkuste mrknout na www.hitradiocitybrno.cz, případně odkaz také na hudbanavinicich.cz a omrkněte, na koho byste rádi vyrazili a pak už jenom stačí poslouchat odpolední show a máte to skoro v kapse.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
4: Hit Radio City Brno.

0: Jeden z největších DJských umělců planety DJ Tiesto navštívil také odpolední show Hit Radio City Brno. Za chviličku dáme lekci francouzštiny, dorazí také Dua Lipa a kouzelník Houdini a pak už omrkneme víkendové akce, na které byste se rozhodně neměli nechat nepozvat, protože těch krásných parádních akcí, které nás o tomto víkendu čekají, bude opravdu hodně a za chviličku to na Hit Radio City Brno proberem.
1: Právě teď u Omoda až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, vězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy.

0: čím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Jasně, já ti splním přání, Trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Za minutu máme půl pátou, ladíte Hit Radio City Brno a pokud ještě nemáte nic v plánu na třeba nejenom tento víkend, ale třeba i na pondělní podvečer, tak bacha, máme tady pro vás pozvánku k Bolkovi do nebe na letní scénu divadla Bolka Polívky. Tuto neděli se od 20.30 hraje Baťman, hlavní role David Sukaříba, Ivo Šmoldas, Miluše Šplechtová, no a v pondělí od 19. hodiny pak ovládne amfiteátr na Kraví hoře Jiří Pavlica a Hradišťan. Tento báječný koncert startuje v 19 hodin. Do brněnské vidy se můžete vypravit už zítra od 12. Objevit se svými dětmi poklad ve vlnách. Zjistíte třeba, co všechno se děje pod mořskou hladinou, třeba proč se hloubkou mění teplota nebo barva vody a třeba i to, proč je moře slané. No a vyrazit můžete, pokud máte rádi stejně jako já historii, i na zámek Vranov nad Dyjí, kde každý prázdninový čtvrtek a sobotu probíhá kostýmová prohlídka zámku, která je určena pro ty nejmenší. Takže pokud máte rádi historii, tak i tímto směrem se rozhodně můžete vypravit. No a u historie zůstaneme, tedy aspoň té hudební, schválně. Pamatujete na rok 1994?

0: Krásné páteční odpoledne přejeme samozřejmě na Hit Radio City Brno. Už za chviličku nabízíme další hudební jméno Linkin Park Jelen a možná zbude čas také na Avu Max, ale ještě předtím bychom se měli dneska možná i něčím odměnit, protože právě dneska slavíme Mezinárodní den péče o sebe sama. To znamená, že ofiko si můžete dát klidně i druhou véču, pokud jste ještě v hokně, tak odložit e-maily, doma si třeba upéct dort nebo něco, co máte rádi, jenom sami pro sebe. Tak to průměte, klidně nám to vyfoďte a pošlete na náš WhatsApp 720 890 848, čím byste se dneska chtěli odměnit.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A zase je otázka, ty jsi říkal zmenšování talířů a na druhou stranu, pokud si těch talířů můžeš vzít jako neomezený počet, tak je to vlastně úplně jedno. Možná to jako omezí to, že si to nenabereš, ale pozor, já jsem na dovolený all inclusive nebyl 10
15: teďka
14: let.
15: Teďka už to nezakecáš.
14: Jo, takže já mezi to nepatřím, zaprvé jsem vždycky přibral 5 kilo.
15: Takhle přesně, ať si ty rautový talíře zrušej, ať tam stojí borec s těma kleštěma a nabírá nám to, ale malý talíře, no tak prostě půjdeme víckrát, no. Půjdeme víckrát, nedá se nic dělat.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování. Těsně před 17. hodinou mrkneme znovu na silnice. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. No a v Brně pevné nervy, pokud míříte přes Pisáreckou nahoru, tak tudy v tuto chvíličku neprojedete, protože Pisárecká je po převrácení kamionu neprůjezdná z důvodu vyprošťování a samozřejmě postavení kamionu zpátky na kola. Takže ještě pár desítek minut tímto směrem neprojedete, pokud byste měli jakékoliv podrobnosti třeba z tohoto místa, v případě kudy se dá oběd, tato trasa klidně nám napište, v případě pošlete hlasovku na náš WhatsApp 728 790 848 a moc za to děkujem. Také v Brně ve Štefánikově ulici máme hlášenu stále dopravní nehodu osobního auta s tramvají. No a pokud byste projížděli třeba na trase ze Svitav na Brno, tak na výjezdu z Letovic i tady jsou dnes hlášeny práce na silnici. Přejeme šťastné cestování, jak už jsem říkal, WhatsAppová linka, respektive WhatsAppové číslo 728 790 848 je plně k dispozici pro vaše zprávy nebo hlasovky, takže pokud máte cokoliv, klidně se ozvěte. Děkujem.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BR10.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 17 hodin, další krátké zprávy a Bára Purkártová. Krásné odpoledne. Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou nejsou v bezprostředním ohrožení života. Jsou při vědomí a stabilizovaní, jak dnes informovala armáda. Vrtulník Venom se zřítil při návratu z výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela a 4 vojáci utrpěli zranění. Ministr školství Robert Plaga uvažuje o povinném nástupu dětí do školky už od 4 let. Hnutí SPD pak k tomu předložilo analýzu, která od roku 2029 navíc doporučuje zrušení 9. tříd s argumentem, že přinese české ekonomice peníze. Diskuzi o tom připustil i premiér. Do Evropy míří další vlna veder. Dnes o tom píší novinky.cz, podle kterých se má vytvořit tepelná kupole, která se může přesunout i nad střední Evropu. Některé modely naznačují teploty až kolem 40 stupňů, což by se mohlo týkat i Česka. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijal letošní české vítězky a finalistky tenisového Wimbledonu. Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou a Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou dostal předem po tajmu od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové.
6: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
7: Dobré odpoledne posluchačům Hit Radia City Brno. Největší nepravidelnosti provozu a zpoždění 5 až 10 minut očekávejte na linkách 25 a 26. Uzavřena byla totiž ulice Pisárecká. Trolejbusy místo nehody objíždí přes Kohoutovice. Pro cestu do Bohunic nebo na Kamenný vrch doporučujeme použít tramvajové linky 6 a 8 s přestupem v terminálu nemocnice Bohunice. Provoz na ostatních linkách je klidný a plynulý. Za dopravní podnik Honza Hezina.
0: Aktuálně na jižní Moravě se teploty pohybují kolem 22 stupňů, venku příjemně pofukuje, také svítí sluníčko, k večeru nám ale teploty padnou na 12 až 9 stupňů, no ale zítra bude nádherně, chystejte grily, koupáky a podobně, protože 27 tam bude svítit jak vyšitá. No a v neděli má být velmi podobně, teploty kolem 26 až 27 stupňů, takže ideální na lenošení, slunění, opalování a tak dále.
1: Hit Radio City Brno.
0: Fotbal se nám vrací do Brna a s ním i tradiční městské derby, fanoušci versus parkovací místa. Taky to probereme už za pár minut. Igor Doložal vám na Hit Radio City Brno přeje parádní víkendový rozjezd a posílám depešáky. Hit Radio. Silence, come crashing in.

0: Tolik Alex Horan, 10 drobných po 17. Přejeme krásné odpoledne.
1: Hit Radio City, fandí fotbalové zbrojovce.
0: Zbrojovka už zítra večer přivítá Spartu na Srbské a policie má jasný vzkaz. Pokud nechcete před výkopem odehrát vlastní zápas na jí volné místo, vyražte raději šalinou, protože najít parkovacího fleka u stadionu může být opravdu těžší, než dát proti spartianské obraně góla. Zápas začíná už zítra večer a kdo přijede autem, tak si rozhodně musí držet palce, ať skóruje aspoň teda při parkování. Navíc zítra večer na vás čeká také živé vysílání Hit Radia City Brno, respektive v podvečer a v rámci fanzóny před Srbskou narazíte na náš krásný mobilní stánek. Mezi 17. a 18. se na vás těší Ondra Blaho v přímém přenosu, takže stavte se na sátu pravou fotbalovou atmosféru přímo před zápasem zbrojovky se Spartou.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívá Tayo Cruz už za chviličku, Poetika také nás na víkendovou tancovačku pozve Benassi Bros. No ale slyšeli jste tu skandální zprávu, že jezdit na dovču je úplně zbytečné, tak za chviličku toho probereme víc, ale teď samozřejmě ke slovu a k mikrofonu zvu Markétu Skřivánkovou, tiskovou mluvčí Městské policie Brno.
1: Pěkný den vám i všem posluchačům. Řidiče projíždějícího ve čtvrtek poledne Líšní přiměla zastavit u autobusové zastávky plačící dívenka. Nejprve se snažil zjistit, zda je v pořádku a co se jí přihodilo. Zajímala se také, proč tu stojí sama a kde má rodiče. Rozrušené dítě mu zřejmě ve strachu chtělo utéct, přivolal proto raději strážníky. Přestože se dívenka před uniformovanou hlídkou bála, strážníkům se jí svým přátelským přístupem podařilo ve spolupráci se 47-letým mužem přesvědčit, že jí chtějí pomoct. Holčička se brzy uklidnila a pověděla jim, že bydlí kousek odtud. Informace, které od dívky získali, v kombinaci s dobrou znalostí lokality, strážníkům stačily k tomu, aby si okamžitě uvědomili, o který dům jde. Po cestě domů se od dívky dozvěděli, že cestovala společně se svým bratrem, který na rozdíl od ní stihl nastoupit do autobusu. Chvíli na to už byla dívka opět. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den i víkend.
0: Děkujeme moc, tak takové pozitivní zprávy, ty máme rádi. Já bych teda chtěl pozdravit pana řidiče, klobouček dolů a jen tak dál.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Ahoj, tady Jakub Klíma ze Zbrojovky. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečník s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz

0: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
1: Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den.

Posloucháte Hit Radio City Brno, páteční odpolední show už pomaličku mění barvu na podvečerní, no ale mám tady zprávu, za které možná někteří z vás také změní barvu, protože nejezděte na dovolenou, prý je to zbytečné. Tak to je titulek, jak Brno teda, to vám řeknu. Nová zpráva říká, že si pořádně odpočine pouze jeden člověk ze tří. A protože žijeme v takovém tempu, že dva týdny u moře jsou fakt jako sotva na rozmrznutí mozku, jo? Odborníci doporučují rovnou 3 týdny. Krásná to představa, pravda. Jen si to zkuste v práci říct, tak já myslím na 3 neděle, kolegové by vás možná pustili, ale šéfům by z toho mohlo škrábnout. Pokud nás teda nějaký Big Boss poslouchá, tak klidně mi napište na náš WhatsApp 728 890 848, jestli jsou za vás 3 týdny dovči OK. Co myslíte?

Jay-Z a Mr. Hudson, Forever Young, další parádní verze slavných Alphaville, tak doufám, že i vám se zalíbila. Za chviličku dorazí Coldplay, Alvaro Soler, nebude chybět ani Jonas Blue, anebo možná zbude čas i na Mirai, ale i dneska takhle při pátečním vstupu do dalšího víkendu vás potěšíme tím nejlepším z 80., 90. a milénia. A myslím si, že pokud i dneska počasí nám snad dovolí, třeba uspořádáte nějakou garden party, grilovačku a podobně s kámoši a kámoškami, tak věřím, že Hit Radio City Brno bude dobrým společníkem. Těšit se můžete třeba na Mike and the Mechanics. Naprostá pohodička. Stejně jako legendární Afrika a Toto.

0: Nádhera to. No a abych se tady nerozplynul, tak samozřejmě budu zvedat kutvy. Přeju krásný víkend, no a těším se na vás už i po boku Peti Tomanové. Už v pondělí od 15. hodiny. Igor Doležal přeje krásný víkend, mějte se hezky a buďte s náma. Děkujem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elite.cz
8: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
1: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Vídeňské ulici směrem do centra před Londýnským náměstím počítejte s omezením kvůli pokládce asfaltu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
0: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Vyhořelá výšková budova v bývalém baťovském areálu ve Zlíně půjde kompletně k zemi. Majitel musí celou stavbu odstranit do 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat už do 6 týdnů. Kriminalisté z Pardubického kraje řeší případ mladíka, který pomocí AI vytvořil nahou fotku své známé. Obrázek měl poté rozeslat dalším lidem. Letos se jedná o 6. podobný případ v kraji. Zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin. Hrozí za to až 5 let vězení. V Uherském Hradišti dneska začíná letní filmová škola. Festival, na který každoročně míří tisíce lidí, potrvá do čtvrtka. Kromě projekcí snímků nabízí koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti. Tenistka Tereza Valentová na turnaji WTA v Praze postoupila do semifinále. V českém derby porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-1 na sety. Naopak Sára Bejlek ve čtvrtfinále podlehla 0-2 Rakušance Lili Tager. Teď proti sobě hrají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: V noci i zítra přes den by nad Českem mělo být jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5, sobotní maxima 24 až 29.
8: Krásný dobrý večer, s vámi už Lea, tak trošku nečekaně, dáme si takovou prodlouženou jízdu, budeme spolu usínat, zítra spolu budeme vstávat. Každopádně 80-ky, 90-ky, milénium, Madonna letí za vámi právě teď, tak hezký pátek.

Pěkná pátek šéteru Hitrádia, 11 minutek po 18. hodině. Elton John, I don't wanna go on with you like that. Milujem tenhle song. Tak co, jak se máte, co děláte? Napište mi to na 777-937-777. Já jsem tady taková samotinka ve studiu, ale mám tady vás. Tak mi dejte vědět, co děláte, jak se máte, jaký máte třeba plány na víkend. Dneska spolu budeme usínat, zítra spolu budeme vstávat celou sobotu a neděli. S vámi Lea Děnděši, tak já doufám, že se máte báječně, protože před námi je to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Což jsou hity, které vy, naši posluchači, milujete. Já je teda zbožňuju, protože já říkám, zasekla jsem se v 90. jsem 85. ročník a prostě nesmrtelná hudba. Jinak tomu nebude ani teď, protože si dáme takovou romantiku. Ale co to bude? Se nechte překvapit. No a potom bude slečna, dívka, žena, Stacey Orico s hitem Stuck, který já jsem zbožňovala. Tenkrát byla i taková ta hudební hitparáda ESO. Byla to píseň, která ovládala ty hudební žebříčky světových hitparád na prvních místech. Tak to si dáme za moment, ale teď už. Slibovaná romantika. Dámy a pánové, pokud máte někdo dneska takový romantický večer, tak tohle je od nás pro vás Bryan Adams. Everything I do. Hezký večer.

0: Stacey Orikos, tak 18 hodin 19 minut, aktuální čas, hezký dobrý večer. Jdeme na vaše SMSky, ahoj Leonko, jsem na odpolední do 21. hodiny a pak budeme spolu i na ráno. Máme se dobře, příští týden dovolená, posluchačka Raduš. Radunko, zdravíme, taky nám píše Marila. Ahoj Leonko, tak já se dnes těším na večer sama pro sebe, proseko, dobrůdky a nějaký film. Zítra ráno se opět těším na tvůj hlas, hezký pátek všem, Marila. Marilko moje, tak já myslím, že tohle je značka ideál. Miluju večery sama pro sebe a nejen večery. Taky nám tady píše Ivče. Ahoj Leonko, my se chystáme na týdenní dovolenou na Vranovské přehradě, takže balíme a zítra vyrážíme. Přeji vám krásné pozdní odpoledne a super víkend a tobě příjemné vysílání. Já vám moc děkuju za krásné zprávy, protože jich chodí opravdu velký počet. Díky, díky, díky. No a za chviličku Kylie Minogue, taky Busta Rhymes, Mariah Carey a spousty další skvělé muziky. Buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: to přesně dopadne, když si moderátor zapomene zapnout mikrofon. Hezký dobrý večer, 18 hodin 40 minutek. Před námi je Wingfield, Saturday Night. A spousty další skvělé muziky, co třeba 90. Fun Factory, anebo Boyzone, jeden z nejlepších boybandů 90. let. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak buďte s námi.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Krásný dobrý večer s vámi, Lea, posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z nejlepších 80-ky, 90-ky, milénium. Pokračujeme až do 21. hodiny.

plném proudu v pátek 24. červenec a teď si na své přijdou nadšenci a miláčci roku. Respektive takových rokových balad, protože před námi je jedna z nejvíce nejznámějších rokových kapel a tím je Metallica. Nothing Else Matters pro vás všechny právě teď.

0: Pátek večer posloucháte Hit Radio Klasik s vámi, Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc, nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio City Brno. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Píše nám tady posluchač Lukáš, ahoj Leonko, moc rád tě slyším z éteru Hit Rádia. Hrajete úplně skvěle, protože my tady máme noční šichtu a posloucháme vás na plný koule, všude nám to tady hraje. Prosím, zahrajte i něco českého, jestli by si mohla pro kluky ze Škodovky. Je tady ještě Máca, Pavel, Tomáš a Jenda, díky moc, jste super. No tak kluci, hlavně ať vám ta práce jde pořádně od ruky, s hudbou to jde všechno líp a samozřejmě něco z českého rybníčku, co třeba Buty, až ten vláček zapíská. Tak tohle bude taky Manu Chao, Megustastu a spousty dalších skvělých hitů. Rozhodně zůstaňte s námi, protože až do 21. hodiny vám hrajeme 80-ky, 90-ky až po milénium.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

pátek večer, 24. červenec, vámi Lea, hezký dobrý den, díky, že posloucháte Hit Radio, 80. 90. milénium. No a nyní si na své přijdou fanoušci takové krásné, melancholické rockové balady a já říkám, že to je jeden z takových těch songů, při kterých je strašně hezký strávit ten večer prostě s druhou půlkou. No posuďte sami, Black Velvet, právě teď.

0: pátek večer, zítra víkend, pro většinu z vás volno, volníčko, odpočinek, relax. My tady s Filipem budeme na značkách v 7 hodin ráno a zase narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. To znamená, že budeme hrát skvělou muziku, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně budeme někomu z vás dělat velkou radost. Mrkněte na web hitradio.cz, tam se všechno dozvíte, co pro někoho z vás máme, když kliknete na takovou tu ikonku soutěže, tam to všechno vidíte a my budeme rádi, když zítra ráno tady budete s námi. A teď už jdeme zase hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Hezký večer.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
1: firmanazážitky.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

vaším hit rádiem. Takhle zní léto s hit rádiem. Jenom hity. Hit rádio.

0: Náš společný čas pomalinku, ale jistě vyprchává. Popřeju vám krásnou dobrou noc, ještě hezčí večer. Užijte si ho podle svých představ. No a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Někdo budete vstávat s námi, někdo s námi budete i usínat po propařené, protančené noci. Ať už děláte cokoliv, díky, že jste zítra rádiem. Byla s vámi Lea, přeju vám krásnou dobrou noc a nechte si něco hezkého zdát, jo? A pokud možno, zůstaňte s námi dál. Ahoj.
1: Hit Radio City Brno.
2: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese veveří20.
0: www.u-lucerny.cz

0: kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.